0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Co?
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Cože?
6: Matrace za hubičku CZ.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: Více na aquapalas.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.

0: Avex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: onlineshop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Co?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Cože?
1: Matrace za hubičku CZ.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo polovinu českých domácností. Zhruba 10% se potom podle posledních průzkumů potýká s velkými finančními obtížemi. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením míst autem nebo šetřením v jiných oblastech. Vztahy mezi Čínou a USA budou nejlepší, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Řekl to během dlouho očekávané návštěvy Pekingu. Stabilita vzájemných vztahů obou velmocí je podle něj dobrá pro celý svět. Se svým protějškem si budou mluvit hlavně o obchodu. Fotbalisté Slávie se radují z dalšího ligového titulu. Pražané si ho zajistili včerejší výhrou 5-1 nad Jabloncem. Oslavy tak mohou začít dvě kola před koncem nadstavby, i když bez fanoušků v tribunách. Slávia totiž musí za výtržnosti v sobotním derby se Spartou nejbližší 4 domácí soutěžní duely odehrát bez diváků. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Na Černé hoře se jdeme podívat do Trutnova, protože tam na všech mateřských a základních školách mají nová SOS tlačítka, která umožní okamžitý přivolání pomoci. Tlačítka jsou napojená na městskou policii a zajistí rychlý zásah v krizových situacích. Město tímto krokem zvýšilo bezpečnost dětí i pedagogů. No, že by nám to ve východních Čechách dneska vyletělo nad 20 stupňů do letních teplot, tak to asi nehrozí. Maximálně 13 až 17, teď po ránu 3 až 7, bude oblačno, zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové.
9: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan, to je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.

0: Stíhání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Stíhání šampionů.
2: Snídaně, dobré ráno, s vámi Jasmin, David a já, Michal, dobrý den.
3: Dobré ráno, krásný čtvrtek.
2: Ahoj. Hezký čtvrtek, víkend začíná, víkend na spadnutí.
3: No, vlastně.
2: U někoho?
3: Vlastně, u někoho asi
2: jo. U někoho,
3: jo.
2: Že? U někoho, kdo má třeba zítra volno. No nic, víkend, Blinding Lights, tím to začneme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídani šampionu na Hitrádiu. Krásné ránko. A mě by zajímalo, jaké máte ráno, vy, kdo nás posloucháte v těchto brzkých hodinách. O, někde únava, vidíme, dobře. Někde už třetí kavčo, chápeme. No a co tady ve studiu, co ty, Jasmin?
1: Já dneska po několika dnech se cítím po ránu opravdu dobře.
0: Nekecej.
1: Mně se naopak, ty jsi mi před chvíličkou říkal, že se ti nedařilo usnout, tak já naopak dneska pecka.
0: Mně totiž přijde, já už jsem si toho všimnul asi 2-3 týdny zpátky, že když ty jsi lehce unavená, já jsem v pohodě. A přesně naopak, jo, třeba Davida toho se ptát nebudem, ten je v pohodě.
1: Ten je v pohodě,
0: jak se máš, Davide, ty?
2: V pohodě.
0: My si to prostě takhle střídáme.
1: A tak to je dobře, se zvedneš, když potřebuješ, že jo, vzájemně jako.
0: Ještě to funguje, no, zatím, no, všechno. Tak, jak se máte vy, jaké máte ráno vy? Minuta šampionů startuje za malou chvíli.
1: Budeme od vás klasicky chtít 3 informace, abychom věděli, jak se máte po ránu, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska vstávalo.
0: 777 937 777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo klasicky SMS-kou. Budeme rádi a my k vám posíláme Amy McDonald 607. Hezké ráno.

0: This is the life, Amy McDonald a this is snídaně šampionu na Hit Radio v 6 hodin 10 minut. Ptali jsme se vás, jaké jste měli ráno, jak se vám vstávalo, jak to jde? O tom je minuta šampionu, která startuje právě teď.
1: Anna Most, dneska vstávání překvapivě skvělý.
0: Lucie Kladno, prej na první budík.
1: Jana Liberec, dneska úplně v pohodě, stejně jako David.
0: Tereza Pardubice vůbec neví, jak se dostala do práce, asi autopilot.
1: Kaťa Olomouc, přátelé, poslouchám vás od 3 ráno, vstávalo se trošku těžko, ale už jen zítra a pak volníčko.
0: David Bojkovice, už 2 hodiny jedu na školení.
1: Dobré ráno z ostrova Murter, odpočatý, vaše rádio vyhrává k výborné kávě, máme zde slunečno a příjemných 13 stupňů, zdraví David.
0: Bojta a Ondra, jsme Teodora Kritika z CEPu nebo z ČEPu a jedeme do školy a do práce.
1: Vašek Volanej, pohoda v práci a zítra konečně páteček.
0: Vlaďka z Dolní Kalné, neměla auto a musela jít do práce na skútru, krásná projížďka. A ještě tady máme nakonec jednu hlasovečku od Markéty.
2: Ahoj bando, ráda vás poslouchám, moje ráno je hektické, vůbec se mi nechtělo stávat, budík jsem odložila dvakrát a od rána mám v hlavě tón písničky, znám jenom asi dvě slova a vůbec nevím, co to je za písničku, možná mi poradíte,
0: schválně.
2: Je to popáte, na, neznáte, anebo popáte tu svoji lásku, poznáte, každopádně, kdo to najít neumí, zase to povede vám.
0: Popáte svoji lásku,
2: ne? Krásné ráno.
1: No tak, děkujeme.
0: Takhle, my jsme tu hlasovku neposlouchali dopředu, takže i pro nás je to překvapení teďka.
1: Než to David najde, tak mně se líbí, jak někdo zdraví tady z ostrova Murter, který by měl být podle všeho v Chorvatsku a někdo zase skoro nemůže vstávat, ale jako ta nálada je dobrá očividně, takže...
3: Já jsem to schválně zadal do Google. Popáte tu svoji lásku neznáte a píše mi to, omlouvám se, ale jako umělá inteligence nemám osobní život, emoce ani schopnost prožívat lásku.
0: To je výborný.
1: Tak Market, asi jsme ti zrovna nepomohli, ale snažili jsme se.
0: Jasný. Pátá právě teď odbyla. To je asi něco jiného.
1: Tak asi ty linky nic ne.
0: Asi dáme linky, no teda. David bude ještě hledat, slibujeme, zkusíme to, jo? Co je v našich silách, v Davidových silách a v silách umělé inteligence. Linkin Park, Up From The Bottom, 6 hodin 12 minut na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 12 minut, tohle je Hit Radio, krásné ranko. Asi každý z nás někdy slyšel přísloví káže vodu a pije víno.
1: No rozhodně.
0: No rozhodně. Tak máme tady příběh z Řecka. Řecký ministr zdravotnictví se nechal na tiskovce ke dni bez tabáku vyfotit s cigárem v puse. No a celý Řecko se teďka hádá, jestli je to jako drzost, anebo jestli je to jako geniální v tom, že se o tom všichni tady jako povídá, že to všichni viděli tu tiskovku, nudnou vlastně, no jinak.
1: Právě vím si, že by tam stál s nějakým celerovým smutíčkem.

0: Dny šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Tak točíme.
10: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
9: Stop!
10: Co?
9: Showroom na kuchyně.
10: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
9: Berem, díky.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
19: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: www.radiopalas.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z východních Čech, hlásíte překážku v provozu na trase Zičína směrem na Trutnov u odbočky na Hradec Králové. Bude probíhat údržba vozovky.
6: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: 6 hodin 31 minut, takhle zní čtvrteční snídaní šampionu na Hitrádiu. Michal, jsme na David s vámi a David, náš nejlepší zprávař pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Milovníci knih se sjíždějí v pražských Letňanech, startuje tam totiž 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Potrvá do 17. května. Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Policie pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy, vzácného historického artefaktu, který má nevyčíslitelnou hodnotu. Neznámý pachatel ho ukradl z baziliky na Liberecku. Podle detektivů měl tmavé oblečení a světlé boty.
0: Myslíte, že ty hadry má pořád na sobě?
3: Skoro určitě, no. Přišel domů a říkal si, tuhle bundu tu jsem měl teprve dvakrát, tak tu se vezmu ještě zítra.
0: Takže co měla sebe? Bílý boty a tmavý kalhoty?
3: A tmavé oblečení obecně.
0: Oblečení.
4: Jako ty dneska třeba. Jako skoro každý
3: možná. Co jsi dělal v úterý 12.
0: května? Hele, co tady mám? Být či nebýt? To čumíte, co? Alcazar, hezké ráno.

0: Tohle je slza. Celibát na Hit Rádiu v 6.39. Krásné ránko.
1: Pokud se chystáte strávit víkend třeba na zahradě, tak by se hodilo mít posekaný trávník a ideálně to nechat na někom jiným, než přímo na vás, že jo? Na Hit Rádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Taková malá, tichá, šikovná, ideální na zahradu, zatímco vy si tam můžete pokrylovat, dát si kafe a být v pohodě.
0: Malá, tichá, šikovná Honda Mimo. Jak vyhrát? Na našem webu napište hit na náš web na hitradio.cz, který vám vždycky zlepší náladu. Váš oblíbený song, který vás právě dostane z té špatné atmosféry nálady. A když svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo, malá, tichá, šikovná, může sekat právě u vás doma.
1: Tak poslouchejte Hit Rádio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce,
0: moc,
1: až to vyhrajete.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: skvělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. 2 dny zábavy na 3 pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek.

0: www.sinestar.cz.
1: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Chludimsku na trase z Nasavrk na Vrbatův Kostelec v Miřeticích. Bude probíhat oprava kanalizačních poklopů, počítejte s omezením.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: One Republic pro lepší ráno 6.53 na Hit Rádiu. Dobrý den.
1: Tak schválně. Kolik rodičů je ideální na jedno dítě? Jasně, asi jste řekli dva a i jeden je někdy dost, protože ne každý má to štěstí třeba, ale v Itálii teďka povýšili. Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku a ten rozsudek už platí.
0: Takže máma a dva tátové.
1: Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam tři.
0: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
2: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
0: Přesně.
2: Jo? Ten jeden tam není sám.
0: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, takže vlastně pro nás tady v České republice jako nic zvláštního, akorát trošku zvláštní, že teda jsou dva tátové a jedna mamka, jo. Jaký to má ještě další výhody?
1: Tak Vánoce možná.
0: Ty jo, to je pravda.
2: Dítě dostane víc dárků.
1: No,
0: to je pravda, od Ježíška, no. Samozřejmě. Třídní schůzky, tak to je slušná delegace teda, když tam vyrazí všichni v Itálii, tam možná musí ty lavice jako stuknout, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole.

0: Snížení daně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: Rádia.cz Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi souhlasí se zákazem sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle posledních průzkumů se pro zavedení přísných opatření vyslovilo 82% populace. Zákaz telefonů ve školách by potom podpořilo 78% Čechů. Ostře sledovaný případ smrti Matthew Perryho má dalšího obžalovaného. Muž, který měl hollywoodskému herci zprostředkovat dodávky ketaminu, půjde do vězení na 2 roky. Připomínám, že představitel Chandlera v seriálu Přátelé zemřel ve svém domě v Los Angeles v říjnu roku 2023. Ruské úřady utahují šrouby, Moskva zakázala zveřejňovat zprávy, snímky a záběry škod způsobených drony. Právě ty se od vypuknutí války šíří především v zahraničních médiích. Za porušení nejnovějších nařízení hrozí pokuta až zhruba 60 tisíc korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Sice tady jsou ještě cedule, že projíždíte stavbou, ale cesta je volná. To je důležitý. Skončila uzavírka trasy na Čestalovice přes Synkov Slemeno a řidiči už projíždějí novou okružní křižovatku. Po měsících objížděk se tak konečně dočkali. No ve východních Čechách se asi léta dneska nedočkáme, bude takové teplotní jaro, maxima 13 až 17 stupňů, teď po ránu 3 až 7, trošku kosa. No přes den oblačno, na horách dokonce další sněhové přehánky, dole ojediněle výjimečně dešťové.
9: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
10: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: My vám stále přejeme hezké ráno.
11: Krásný čtvrtek. Snídaní šampionů. Rozpomeňte se, kdy jste byli naposled u doktora, my samozřejmě doufáme, že teda hodně dlouho ne, jo, ale rozpomeňte se, jaký máte zážitky třeba z čekárny, jo, a schválně, jestli trumfnete jednu naší kolegyňku, už za chvíli.
7: Čekám, že přijde hodně zpráv. Počkejte na to, teď Lady Gaga na Hit Radio, hezké ráno.
12: Hit Radio Černá Hora.

0: Pět minut po sedmé ladíte Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Před chviličkou jsme říkali, ať si vzpomenete na své zážitky od doktorů a z čekáren, a nebavíme se o tom náhodou. Naše social kolegyně Sapča nám dneska psala, že už třetí den sedí v čekárně u doktora, a uvědomili jsme si jednu věc, že ty čekárny jsou opravdu takový jako prokletý a dost zvláštní místo, jo? Protože tam vždycky nastanou nějaký bizarní situace. A právě ta Sapča, ona tam přišla třeba ráno a odcházela v 7:30 večer, protože ten její doktor si se všema hrozně povídá, hrozně to natahuje, zdržuje, dokonce prej Sapči teta, ta si tam nosí rybářskou židli, že už s tím jako počítá.
0: Já jsem rád, že jsi to vysvětlila, protože jsem si říkal, proč tam teda už je 3 dny v kuse, jakože nevíde východ, nebo...
1: Je to takhle, a jako ta rybářská židle, ta mě teda hodně překvapila, musím říct.
0: No, rozhodně asi každý z nás zažil v čekárně nějaký takový trošku bizárek, na tom se shodnem. Neklepejte, vyčkejte na příchodu sestry. To je asi na dveřích všech ordinací, si myslím. No a přesně, je to takový. A já bych jenom tohle, a já bych jenom tohle. A já jsem takhle jednou seděl a říkám, já taky potřebuju jenom vyšetřit. Jo, a to je jenom tohle. No a jednou jsem byl takhle v čekárně a pán, který tam čekal staršího věku, už to nevydržel. A do ženy, která přišla a klepala tam, se extrémně pustil. Jo? Ta atmosféra v té čekárně byla taková, jak to říct, dala by se kráje takzvaně. A já jsem jako usoudil, že je lepší odejít a přijít jindy, jo? Protože to, co se tam dělo, to byla šílenost. Takže zážitek z čekárny já mám. Co, David, něco speciálního?
2: Dlouho bych vzpomínal, ale je teda pravda, že tu ceduli neklepejte, počkejte na příchod sestry, přečtu vždycky až potom, co zaklepu, a pak si připadnu jako největší jouda. No.
0: Tak já nevím, jak jako velkým písmem to tam mají ty doktoři dávat na ty dveře. Mně přijde, že čím jsem starší, tak tím to je větším písmem, že ty lidi opravdu to nechápou a jsou třeba jako tady David, nevím, a klepou, jo? A až teprve pak si to přečtou, tak já nevím.
1: Co jste bizarního zažili vy v čekárně? To nám dejte vědět, to nás zajímá. Klidně formou hlasovky, ať to slyšíme.
0: No a samozřejmě budeme rádi, když se připojí i lékaři. Když to budeme mít takzvaně jako z první, jo? Z toho, spoza dveří. 777-937-777, to je číslo, kam můžete nahrávat hlasovky přes WhatsApp. A nebo nám to napište normálně, klasicky zprávou, pokud se vám nechce hlasovka nahrávat. Vrátíme se k tomu teď. Další skvělá muzika, tohle je Lenny Kravitz, Fly Away, na Hit Radio v 7:08. Hezké ráno.

0: Jeden z rychlejších kousků ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Mikolas Josef, Ferrari, 7 hodin, 14 minut, krásné ráno.
1: Co bizarního jste zažili v čekárně nebo ordinaci u doktora? K tomu jsme se dostali díky naší kolegyně Sabče, která má zážitku od doktora až, mají tam u nich jednoho hodně speciálního doktůrka. Nicméně, jak jste na tom vy?
0: Přišla nám třeba hlasovka od Jany přímo z ordinace.
2: Dobré ráno, já vás zdravím z ordinace, kterou teda za chvilku otevřeme. Chtěla bych říct, že my teda na dveřích ordinace už dávno cedulku neklepejte nemáme, protože to je úplně zbytečné. Takovým pacientům, kteří zaklepou a říkají, sestři, já chci jenom, říkám takzvaní jenomy, protože ze slovíčka jenom je věta, která trvá třeba 3-4 minuty a ono to opravdu zdrží nás v práci a ruší hlavně lékaře, který je vevnitř v ordinaci a mezi tími zvoní pacienti, telefonují, kteří prostě nevydrží na telefonu a pak tvrdí, že jim ten telefon nezvedám, zatímco já řeším třeba pacienta ve dveřích a tak dále, a tak dále.
0: Tak tady to máme z té druhé strany, takzvaně spoza dveří.
1: Spoza dveří, ale co klienti nebo nemocní?
0: Jako pacienti, myslím,
1: pacienti.
0: Že jo? Pacienti.
3: Klient. Další klient, prosím.
1: Další klient. Tady
0: nejsi na přepážce v bance.
1: Tak Hanka píše. Vedle mě seděl pán, co si do čekárny přinesl vajíčkovou pomazánku v létě a ještě si ji tam mazal na rohlíky. Skvělý.
3: Tak to je trošku k tomu tématu, co jsme řešili včera, že jo?
0: Co myslíš teďka?
3: To jídlo v kancelářích.
0: Jo, jídlo v kancelářích, no, jasně. Tak pak tady je taky Adam. Jeden děda u nás v čekárně komentuje každého, kdo přijde. Ten nevypadá dobře a ten tohle a ten tamto a podobně. To je super.
1: Bobina. To, co zažívají hlavně sestřičky zpoza druhé strany dveří, věřte mi, to ani radši nechcete vědět. Ono stačí jen, když 900 tisíckrát denně slyšíte, že já chci jenom a pak má sestra chuť spíš fyzicky ubližovat, než pomáhat. Takže tam to máme jako k té první hlasovce.
0: To je bomba. Mně se líbí, že to slovo jenom, který než ho vyslovíš, neuplyne ani vteřina, tak ve finále znamená třeba 12 minut, jo, 15, 20, půl hodiny. A taky píše Terka, dobré ráno, já nemám příběh z čekárny, ale z ordinace. Když jdu jednou za rok na prevenci k ženskému lékaři, vždy jsem dopředu obrněná, s čím zase přijde. Jelikož pan doktor se hrozně rád povídá, a tak prohlídka, která je za 10 minut hotová, se někdy protáhne i na půl hodiny. Nejraději vypráví vtipy, když má zabořenou hlavu tam dole. A to jsem vždycky na mrtvici. Krásný den.
1: Jako žena soucítím a nechtěla bych tohle zažít, takovouhle debatu tam.
0: Tak my vám děkujeme za vaše zprávy, za vaše historiky z ordinací, z čekáren. A jestli bych mohl, já bych jenom zahrát jenom písničku. Šlo by?
1: Jenom.
0: 4 minutky, jestli zvládnete. No. Zayn a Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio. Hezké ráno.

0: května. Kaufland. ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
2: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
1: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Hit.cz. Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
11: Fakt? A kam pojedeme?
10: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
11: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z východních Čech, hlásíte překážku v plynulosti. V Pardubicích v Luční ulici probíhá rekonstrukce vodovodu, očekávejte omezení provozu.
13: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfincar Hradec Králové.
14: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle je skvělá novinka od Ale Farben, Baby Goodbye na Hit Radio v 7.31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O botasky z Lidlu je velký zájem, limitovaná edice se rychle vyprodala a překupníci už nabízí tenisky na internetu, chtějí za ně i dvojnásobek původních 2000. 2200 gramů, taková je hmotnost obřího rubínu, který našli v asijské Barmě. Z hlediska váhy představuje fialovo-červený drahokam druhý největší nález svého druhu v této asijské zemi. Pivo je zdravější, než se doposud myslelo, obsahuje totiž větší množství vitamínu B6. Ten si tělo nedokáže samo vytvářet, je důležitý pro mozek, krev i imunitní systém a nachází se v široké škále potravin.
0: To je zajímavá informace.
3: Pro pány převážně.
0: Takhle, jak s touto informací naložíte, necháme na vás.
2: Víkend se blíží.
0: Prodáváme, jak jsme nakoupili, tak o nadcházejícím víkendu s doplňováním vitamínu opatrně, ať nemáte nakoupeno vy. Můžete u nás nenakoupit, ale získat další dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026, tak doby

0: Sun, Dua Lipa, Cold Heart. Tohle je Hit Radio v 7 hodin 35 minut a tohle je další šance vyhrát dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026.
1: Rychlá pětka.
0: Tak a o další dvě vstupenky si zasoutěží Lucie. Lucko, krásné ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Dobré ráno, Lucie z Kroměříže, tak by si udělala výlet do Prahy. Co ty a Marek Ztracený?
2: Máme ho rady, máme.
0: To je dobře, a nějakou písničku neoblíbenější, kdybyste měli vypálit takhle z hlavy?
2: Asi Naše cesty, že holky?
0: Naše cesty, souhlasím. A slyším, že tam máš pomocnice, teda říká žolky, jak se jmenují děvčata?
4: Izzy.
3: Ahojky.
0: Ahoj, holky. No tak pojďte pomoct mamce vyhrát ty lupeny na Marka Ztraceného.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jak se jmenuje křestním jménem současný americký prezident?
2: Donald.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je známé tím, že spí hlavou dolů?
4: Je to pír.
0: Ano. Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Který měsíc v kalendáři je v pořadí 5.
2: Teďka květen.
3: Ano.
0: Je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje postavička námořníka, který získává sílu ze špenátu?
2: Ne,
3: Pepek. Tvá hádka.
0: Tak, dopadlo to. Tak a teďka poslední 5. Trošku počítací otázka.
3: Kolik kilogramů má 1 tuna?
0: Tisíce správně! Vy jste neuvěřitelný, holky.
3: Holky, gratulujeme.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač, tak 2 vstupenky na Marka Ztraceného a na Letenskou plaň. Posíláme, zeptám se Lucie, s kým půjdeš?
2: Prosím?
0: S kým půjdeš na koncert?
2: No, my asi budeme muset přikoupit teda 2 vstupenky, aby jsme šli celá rodina, no.
0: No, David...
2: A nebo ještě zasoutěžit jednou.
0: A nebo zasoutěžit, tak třeba to klapne zítra. Opět o půl jsme v rychlé pece, jo? Tak mějte se krásně, děkujeme za soutěž a zase někde na Hit Radio. Ahoj.
2: Tak jo, díky, čau.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: tobě spát.
1: Možná to máte podobně jako náš David tady a je to vaše oblíbená Chci zas v tobě spát na Hitrádiu v 7.42. Hezké ránko.
2: Je to přesně rok, co máme papeže Leva 14. A já musím říct, že je to celkem frajer. To už jsme mohli pozorovat jako i v minulosti. Ale teďka ho vyfotili v sutaně, v takovém tom rouchu jeho. Jo. A čekali byste, že dole bude mít něco úplně jiného, než tam měl. Měl tam tenisky. Ne, na nohou.
1: Jo.
2: Tak to jsem nechtěla, pardon, dobře, ano, chápu. Měl tam bílý značkový tenisky a já jsem si v ten moment řekla, jak mám vlastně jako předsudky, jo? Že bych čekala nějaký jarmilky, nějaký střevíčky, něco, co se hodí k tomu rouchu, a on je úplně normální a to je boží.
1: Mně se je to boží, mně se líbilo, nebudeme říkat tu konkrétní značku, ale stačí říct, že na těch teniskách byla fajfka, že to je opravdu jako certifikovaný papež. To je jako opravdu, že ten lev je na svém jako správném místě, jo?
2: Echt papež,
1: echt papež, prostě. Jo? Nicméně já jsem tady našel na stránkách Vatikánu, konkrétně tady k tomu větu, jo? Nebo informaci. Není nějak extravagantní ten, kdo si oblékne předepsané liturgické roucho. Ani tým nedává najevo jakousi svou politickou příslušnost. Přijmout to, co se pro jistou příležitost patří, je projevem pokory. Amen.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem?
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
13: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
12: Fakt?
13: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
12: Tak jedeme.
13: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte. Kdo na to jde? Od lesa, koupí auto od Esa.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Nákupy v online shop CZ.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
16: www.onlineshop.cz.
18: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
19: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte překážku v provozu. Na trase z Polska do Červené vody před Králíky bude probíhat údržba vozovky.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej, tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
24: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.55, posloucháte čtvrteční Hitrádio, hezké ráno. Nejhledanější výraz na internetu a nejhledanější věc v reálném světě je lebka svaté Zdislavy. Možná jste o tom slyšeli, myslím si, že určitě. Z baziliky v Jablonném v Podještědí zmizela lebka svaté Zdislavy. Co je teda úplný bizár, že zloděj nechal šperky i zlato jen tak ležet a vzal právě jenom tu lebku. Prostě jí čmajznul.
1: Na co chtěl jako lebku zrovna?
0: Nevím, jako jde mi z toho hlava kolem teda. Nedokážu to vymyslet jako k čemu. Tak může zkoušet třeba být či nebýt doma.
2: Nebo se může snažit tu lebku prodat na černém trhu se starožitnostmi.
0: Mm-hmm. Třeba. A nebo těžítko prostě.
2: To by bylo docela drahý těžítko.
0: Ale je to zvláštní, já o tom fakt přemýšlím od včerejška, když si říkám, že takovej hlav jsou plný hřbitovy, tak proč zrovna potřebuješ jako hlavu?
1: Možná to nějaký speciální vývar
0: svatý
1: prostě.
0: Svatý Zdislavy, no. Já nevím, já jsem teda viděl, na internetu koluje video tý lebky, jo. Já si myslím, že spíš by pomohlo video toho muže, jo, než tý lebky. Když jsem teda odborník, tak já nevím, no.
1: Co mi přijde ale hrozný, my jsme zjistili ještě, že Zdislava, teda svatá, je patronkou českého národa. Hmm. Takže my jsme vlastně přišli kolik? 2 dny před startem mistrovství světa v hokeji o patronku českého národa teda.
0: Takže to není náhoda třeba.
2: Tak když vypadnem, tak aspoň to máme na co svít.
0: Ale to, a třeba, a nevím, tak někde se to dělá takhle, jo? Hele, my tady na chvíli zasnem, vy ji tam vrátíte a budeme dělat, že se nic nestalo.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Zkuste si dát minutku klidu.
8: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeká nás počasí jako na houpačce, nakonec jak už jsme letos zvyklí. V druhé polovině týdne počítejme s deštěm, který zase příští týden nahradí jasná obloha se sluncem. Pršet bude o víkendu především na Moravě a ve Slezsku, kde by mohlo napadnout až 50 mm srážek. Naopak v poneděli počítejme se sluncem a teplotami kolem 20 stupňů. Ruské drony vůbec poprvé od invaze na Ukrajinu zasáhly Užhorod, město, které leží méně než kilometr od slovenských hranic. Podle úřadů šlo o dosud nejmasivnější útok na Zakarpatskou oblast. Slovensko kvůli bezpečnostní situaci uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Peníze, vandalství nebo sekta. Vyšetřovatelé se nemohou shodnout, co bylo motivem krádeže lebky svaté Zdislavy. Vyšetřovatelé na internetu sdíleli fotografii z místa činu. O pomoc žádají veřejnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na Černé hoře se jdeme podívat do Trutnova, protože tam na všech mateřských a základních školách mají nová SOS tlačítka, která umožní okamžitý přivolání pomoci. Tlačítka jsou napojená na městskou policii a zajistí rychlý zásah v krizových situacích. Město tímto krokem zvýšilo bezpečnost dětí i pedagogů. No, že by nám to ve východních Čechách dneska vyletělo nad 20 stupňů do letních teplot, tak to asi nehrozí. Maxima 13 až 17, teď po ránu 3 až 7, bude oblačno, zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové.
5: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
8: Jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
9: Ahoj, hezký ráno.
10: Krásný čtvrtek vám přejeme, ahoj.
7: Snídaně šampionů.
9: Minutu po osmé rozjíždíme třetí třetinu čtvrteční snídaně. Hrozně to letí ten týden, co?
10: Letí to dost teda, tak ne, snad i vám.
9: Neskutečný. Tak vám přejeme hezké ráno, no a co by vás mohlo zabavit v dalších minutách? To jsou samozřejmě hity Simple Plan, Welcome

0: Welcome to my life, tohle jsou Simple Plan. Welcome to my life. 8 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A v České republice se rozmohl takový, no jasně, nešvar. Lidé začali používat názvy svých Wi-Fi sítí jako veřejnou nástěnku. Jako vzkazy sousedům. A mně to přijde naprosto geniální, jo. Co jsem tady četl, objevuje se tady třeba stiš tu televizi v noci, anebo slyším vás, až v ložnici více snažte.
1: Já jsem tohle zažila teda. Ne, že bych já si s někým vyřizovala účty, ale někdo se mnou. A předpokládám, že to bylo na zpěv, když jsem fakt hodně řvala, jo, takový jako tvrdší songy, a byla tam Wi-Fi na nervy tak. A předtím tam ta Wi-Fi na, nebo takhle, nervy tak, jo. A předtím tam ta Wi-Fi na takováhle nebyla. Takže si myslím, že to určitě bylo na mě, no.
0: To přijde fakt skvělý, no, že jako místo nudných názvů, jako nevím, TP-Link, jako do 2213, tam prostě střelíš. Já si pamatuju jednou a takhle jsem potkal Wi-Finu, která se jmenovala Jednou tu pravou najdeš.
1: Ježíš, to je hezký.
0: A teďka nevím, ono se to dalo vyložit jako víc způsoby, že samozřejmě ty, tě napadl ten hezký jako důvod, způsob, no. Ale já si spíš myslím, že to byl, že to bylo vzkaz pro někoho, kdo se snaží připojit na nějakou jako Wi-Finu zadarmo, víš, a že to je, hele, jednou tu pravou najdeš, ale ta byla zaslovaná samozřejmě, takže tam se ten člověk úplně nechytal, no. Tak by nás zajímalo, a vy, kdo nás posloucháte, jestli je nějaký takový vzkaz, který byste takhle jako, je to vlastně anonymní, ty nezjistíš, jako z jakýho by to ta Wi-Fina je, že jo?
1: No, kdybyste chtěli prostě něco vzkázat sousedům pomocí Wi-Fina, tak co by to bylo, co byste tam tak jako napsali?
2: Ta Wi-Fina nervy tak, mohla být teoreticky vzkaz mezi dvěma partnery, že jo?
0: Třeba.
1: Třeba, no.
0: Tak co byste vzkázali vašim sousedům? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. Můžete se taky nabourat na naši firmní síť tady a dát nám to normálně na interní disk. A nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou. My k vám posíláme další hity. Lukas Estrada, Close Your Eyes. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje čtvrteční hit rádio. Tohle je Miley Cyrus, End of the World. Za 2:45. Michal Jasminovic, vámi přejeme krásné ránko. Řešili jsme, že lidé si z názvu Wi-Fi sítí dělají veřejnou nástěnku. Posílají tak vzkazy ostatním sousedům. A zajímalo nás, jak máte pojmenovanou Wi-Fi vy, nebo jaký vzkaz byste do názvu Wi-Fi sítě dali.
1: Děkujeme za všechny zprávy, které jsou fakt dobrý. Petr třeba napsal... Nehulte tu trávu furt 10 a po 22. nepotřebuješ vysávat.
0: To je skvělý. Tam bych napsal, taky bych takhle si zařídil telefonu a napsal bych tam něco třeba s praním, jo? Že po 22. se nepere.
1: Ano, my to máme u nás, my bydlíme v 5. patře a ze 6. pořád slyšíme, jak perou ještě ve 3 ráno.
0: Přesně.
1: Takže.
0: Ondra píše, ahoj, já mám Wi-Fi jako pozorovací vůz 3 a jak jsem potkal sousedku, byla přesvědčena, že někdo u nás musí vyrábět drogy, protože v okolí je nějaký pozorovací vůz policie, který nás poslouchá.
1: Týna, ahojda. Moje Wi-Fi by se mohla jmenovat Nečuť tak, mám venku prádlo. No a to taky, no, když sousedí kouřej, teďka ti to přesně jde na to prádlo na tom balkoně, to je dost nepříjemný.
0: Dobrá inspirace, děkujeme za inspiraci, tak je tady hlasovka od Ivy.
2: Ahoj, tak moje Wi-Fi, no, pro sousedy by se asi jmenovalo v neděli při debatách zavírej okno. Nic lepšího, než když si takhle v neděli sedneš na terasu, chceš si přečíst klidu tu knížku, uvaříš si k tomu kafe a posloucháš politickou debatu.
0: To je fakt. A ještě hlasovka od Radka třeba.
3: Dobré ráno, rádio. Tak jeden z mých vzkazů by byl, se kterým se potýkám delší dobu u nás. Odpadkové pytle patří do kontejneru.
0: Souhlasím.
1: To je téma taky všude, no.
0: Souhlasím. Takže možná jsme vám dali nějakou inspiraci, jak si Wi-Fi pojmenovat, a nebo že vás to vlastně třeba ani nenapadlo, jo? Tak teďka úplně vidím, jak prostě projíždíš městem a jsou tam ty Wi-Fi. Nehul po 10. Teďka neper po 10. Mě by zajímalo, tak jako čistě do větru, jak byste vy do nás posloucháte, pojmenovali Wi-Fi síť, kdybychom byli vašimi sousedy my tři. Tak schválně.
1: A je.
0: Napadá vás něco?
4: Buď trochu vtipnější, Michale.
0: Poetika, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika, taky čtvrteční Hit Radio. Za malou chvíli další parádní muzika, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky třeba Linkin Park, no a pro vás, kdo nás sledíte za volantem, taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, kde to ve čtvrtek ráno stojí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: V hradeckém Futuru od

0: Madison. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
3: To jsou družstevní

0: chlapujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na dálnici D35 mezi Hořicemi a vše tady před sjezdem na Horní Dohalice stojí Ukrajinice po nehodě odstavené osobní auto s nákladním. Nehodu vyšetřuje policie, projíždějte opatrně.
4: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfinkár Hradec Králové.
5: Hit Radio Černá Hora.

0: Tak jo, 8:30, posloucháte Hit Radio, kde dohrála Taylor Swift. S váma Jasmin, Michal a taky David, který pro nás má
1: ranní update.
2: Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, o dueta se hraje v neděli. Češi omezují cestování, před letními dovolenými se začíná projevovat dopad války na Blízkém východě. Cestovní kanceláře podle posledních zpráv registrují zhruba čtvrtinový propad. Už zítra to všechno začne, startuje další světový šampionát v hokeji. Češi do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Připomínám, že loni jsme vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem.
0: Tak se těšíme, zítra teda s Dánskem v kolik?
2: Je to 20 hodin a 20 minut a já jsem našel takovou zajímavost, že naposledy, když Češi vstoupili do turné utkání s Dánskem, tak nejenže vyhráli 2-0, ale na šampionátu v roku 2012 jsme získali bronzové medaile.
0: Takže zítra večer všichni stras u obrazovek. Teďka už C-Block, so strong.

0: Michal, Jasmin a David. Krásné ráno přejeme.
1: Je tu novej pracovní trend, který upřímně zní jako český pracovní trend. Mm-hmm. Najdeme se v tom možná někteří Češi. Lidi přijdou ráno do kanceláře, chtějí, aby je viděl šéf, že tam jako jsou nastoupený, tak si udělají to kavčo, ukážou se a pak jdou zase domů, jakože na home office, ale podle mě tam nic nedělají.
0: Mm-hmm. Mám s tím jistou zkušenost.
1: Jo.
0: Mám s tím jistou zkušenost, nemůžu říct, ve které práci to bylo, ale dělával jsem to. Co ty, Jasmin?
1: Jako, myslím si, že ne. Nenaskytla se mi ta příležitost, co Davidovič.
2: Takhle u moderátorů je to trošku komplikovanější, protože kdyby u toho mikrofonu stál jenom hrnek s kafem, tak by si, myslím, dřív nebo později si toho šéf všimnul. No.
0: Říkala umělá inteligence David. No tady David vlastně vůbec není.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
11: A to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Pryč DPH! Pryč DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
15: Kočárův běh, individuální a štafetový závod otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.gočarovbieh.cz.
16: Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
18: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
7: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
18: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
7: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
18: zážitků
7: a zábavy.
18: Táta sviští po okruhu,
7: děti si užívají spolujízdu
18: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
19: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
7: Adrenalinovou jízdu najdete na
20: firmanazážitky.cz.
21: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: den na Hit Rádiu Kateřina Marie Tichá. A schválně, vy, kdo nás sladíte, pojďte si vzpomenout na SMSky od vašich dětí. Určitě tam najdete nějaký speciální poklad, něco roztomilýho, drzýho, vtipnýho, nebo opravdu echt divnýho. A právě takováhle SMSka vám teďka může hodně přilepšit.
1: Když si na nějakou takovou SMSku od vašeho dítěte vzpomenete, tak nám ji můžete poslat na web Hit Rádia a díky tomu soutěžit s Tesco Mobile a vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
0: Hezký, to je týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to každý den někdo z vás vyhrává denní výhru karetní hru Surikarty. Tak když nám napíšete na web Hitradia nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaše děti, tak můžete tohle všechno vyhrát.
1: V soutěži pokračuje dál a zároveň denní výhru vyhrává tentokrát Verča a jí napsala dcera zprávu, jo. Ani tě nevidím a cítím, jak jsi toxická, tvoje dcera. Což jako takhle, není to vůbec hezká a milá SMSka, ale zase jí zařídila výhru Verče, že jo? Takže vlastně všechno špatný pro něco dobrý, jak se říká.
0: Tak pokud byste si taky takovouhle SMSku od vašich ratovestí chtěli přivydělat, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete komplet detaily a podrobnosti.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio Ed Sheeran chvíli před devátou a to znamená, že se s vámi jdeme pro dnešek rozloučit.
1: Slyšíme se zítra zase od 6 do 9, i když teda bez Michala vlastně.
0: Já odjíždím, dáme pán Vesmír Beskydy, takže se možná potkáme někde po cestě do Beskydy.
1: Tak
0: do
1: už Beskydy, neprovokuj, no, dobrý.
0: Tak užijte si víkend, komu třeba taky začíná dneska, nicméně zítra si to užijte tady s Jasmin a s Davidem, no a zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor si dejte v Hradci Králové v ulici Antonína Dvořáka u odbočky do ulice na Okrouhlíku směrem do centra. Tady se došetřuje nehoda dvou osobáků. Kdybyste měli něco aktuálního i vy, vaše dopravní info volejte na 800 110
1: 100. BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfinkár Hradec Králové.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: Proto.
2: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen, kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: On air.
6: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Zpěvák Tomáš Klus ruší koncerty. Našli mu hematom na hlasivkách, který mu znemožňuje zpívat. Písničkář fanouškům oznámil, že musí odpočívat. Zrušeny jsou 3 koncerty, včetně vystoupení teď o víkendu na Majálesu v Pardubicích. Tady ho nahradí vypsaná fixa. Sice tady jsou ještě cedule, že projíždíte stavbou, ale cesta je volná, to je důležitý. Skončila uzavírka trasy na Častolovice přes Synkov Slemeno a řidiči už projíždějí novou okružní křižovatku. Po měsících objížděk se tak konečně dočkali. Fotbalisté Tomáš Holeš s Lukášem Provodem domácí výhrou 5-1 nad Jabloncem stvrdili 4. společný ligový titul v dresu Slávie a bok po boku dorazili i na tiskovou konferenci. Holeš označil letošní triumf v nejvyšší soutěži za dosud nejtěžší. Provoda těšilo, že Pražané zvládli obhajobu i v náročné sezóně, během které se představili v hlavní fázi Ligy mistrů. Mluvil o tom i trenér Jindřich Trpišovský.
8: Asi nejsoutěžší titul je jakoby jednoznačně ohledně náročnosti na to zvládat zápasy, dělat body, dělat vítězství. Jako v té kombinaci obhajovat, v kombinaci s Champions League, která vlastně každý kolo veme obrovský kus sebevědomí a musíte se vracet vlastně zpátky, v kombinaci s kvalitou, která prostě blize je, tak je to náročně to složitý.
7: Fotbalisté Hradce Králové ve 3. z 5 kol prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili doma Liberec 1-0. Zápas rozhodl ve 33. minutě Martin Suchomel. Otroci se v neúplné tabulce posunuli na 4. příčku. To je historicky nejlepší umístění. To by mě ve snu nenapadlo, přiznal hradecký trenér David Horejš.
9: Těší mě to strašně moc, jo. Jsou ve mně takový ty emoce, když jsem sem přišel, tak mě to ani nenapadlo. Já to řeknu zcela upřímně, prostě by mě tohle to nenapadlo, že by to mohlo nastat, jo, protože dneska, když se kouknu a jsem za to šťastný na tu tabulku, tak máte Slavie, Sparta, Plzeň, Hradec. Tak kdyby mi tohle to někdo řekl před 2 měsíci, tak mu řeknu, ať si dá drát hlavu, no.
10: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
7: Zatím si to teda meteorologové nerozmysleli, ten deštivý víkend a upršený bude taky čtvrtek. Nejdřív bude pršet na horách a potom i dole. Čekáme časté přehánky a nejvyšší teploty mezi 12 až 16 stupni Celsia.
4: Hit Radio Černá Hora.
0: Pěkné čtvrteční dopoledne vám už teď přeje Vojta Kudla. No a do východních Čech teď letí Black Eyed Peas.

byli skvělý Coldplay do východních Čech. Už jste to určitě zaregistrovali, 19. až 21. června se do Brna vrací MotoGP. A letos tu bude opravdu obrovská jízda, Masarykův okruh zaplní tisíce fanoušků z celé Evropy a vůbec poprvé v historii si Grand Prix České republiky užijeme ještě před prázdninami. Na startu nebudou chybět ta největší jména světového motosportu a fandit budeme i české stopě, protože v Moto2 nastoupí Filip Salač. A pokud jste někdy stáli přímo u trati, tak moc dobře víte, že televize vám nikdy nepřenese ten moment, kdy kolem vás zkrátka projede motorka takovou rychlostí, ze které člověku naskakuje husí kůže. Program poběží od pátku do neděle, chybět nebude ani sobotní sprint MotoGP a ta atmosféra, tak ta v Brně bude naprosto fantastická. Takže pokud chcete zažít jeden z největších sportovních víkendů letošního roku, vstupenky najdete na motogpchekia.com nebo v síti Ticketportál. Na Hit Rádiu Černohora už ale teďka další skvělá muzika, tak ať už při dnešním dopoledni děláte cokoliv, k vám do uší letí Shawn Mendes, Camila Cabello a taky Señorita. Tak hezké dopoledne.

0: 9 hodin 23 minut k tomu vy posloucháte Hit Radio Černá Hora a tohle byly skvělý činasky. Na Náchodsku otevřeli první non-stop samoobslužný obchod, takže si tam teďka můžete jet klidně nakoupit o půlnoci v pyžamu. Za chvilku si o tom povíme víc do té doby, ale samozřejmě připravené další skvělé hity. Dáme si třeba Imagine Dragons, tak zůstaňte s námi. S Hit Radiem Černá Hora.
1: Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfin Car v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.

0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Rebellion na Hitrádiu Černá Hora. Pěkný čtvrtek vám přeje Vojta Kudla. Na Náchodsku otevřeli první non-stop samoobslužný obchod. Ve Slavětíně nad Metují nově funguje prodejna, kam se večer nebo v noci dostanete přes mobil nebo čip a nakoupíte si úplně sami. A upřímně, tohle zní jako naprostá záchrana ve chvíli, kdy doma zjistíte, že třeba nemáte kafe, mléko nebo něco k jídlu, a přes den zkrátka to funguje jako normální obchod a večer a v noci už všechno běží samoobslužně. Tak schválně, využili byste obchod otevřený 24 hodin denně? Podle mě určitě ano. Night Radio Černá Hora, teďka už ale zpátky do playlistu. Připravená už je legenda. Legenda Cher. Tak pěkné dopoledne vám přejeme z Night Radio Černá Hora.

0: do východních Čech, ať už dneska děláte cokoliv, díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora. Jestli cvičíte a dneska se vám úplně do fitka nechce, tak jen připomínám, že jeden 101letý pán chodí cvičit 5x týdně. Dává si kardio a k tomu přidá i čínky. A tvrdí, že člověk se prostě musí pořád hýbat. Takže dneska už ty výmluvy asi úplně nevídou. Tohle už je Eva Farná s hitem Měl jsi mě vůbec rád, ten si dáme už za okamžik, tak laďte dál, Hit Radio Černá Hora.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Majales Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
4: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v Hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
5: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
4: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
6: Stovky zásahů a 150 let historie. Sbor dobrovolných hasičů Radvanice slaví výročí a vy jste srdečně zváni. Již tuto sobotu v areálu u hřiště. Čekají vás ukázky techniky, program pro děti, občerstvení, vystoupení kapel i večerní překvapení. Těšíme se na vás již tuto sobotu. Hasiči z Radvanic.
7: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
9: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
12: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: Skvělý hit Listen to Your Heart nám zakončuje 9. hodinu na Hit Rádiu Černá Hora a teďka už taky pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Jedinou komplikací nám hlásíte na trase z Harachova na Vrchlabí za odbočkou na Roprachtice, že tady budou do 15. hodiny probíhat práce údržby na mostě. Kdybyste měli něco dalšího, vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Matracezahubičku.cz. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. V Pardubickém kraji někdo opakovaně pokládá kameny a dlažební kostky na železniční koleje, a to na trase Praha Česká Třebová. Policie řeší 3 případy a hledá skupinku dětí. My jsme také sdíleli fotku od policie na Facebooku a Instagramu. Není teda úplně kvalitní, ale třeba tam děti poznáte. V případě, že ano, a nebo budete mít k tomu jakékoliv další info, volejte 158. Místní se stěžují na dělníky z ubytoven, kteří venku pravidelně popíjejí alkohol, a tak hradecká radnice zakročila. Město rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejnosti na další část svobodných dvorů. Ještě to teda musí odklepnout zastupitelé.
11: Pro nás je zvyšování bezpečnosti ve vybraných lokalitách velkou prioritou a snažíme se efektivně reagovat na podněty z komisí místní samosprávy, od městské policie, od veřejnosti, ze škol, a právě v souvislosti se svobodnými dvory jsme takový podnět dostali a proto jsme také vymezili určité zóny, kde bude zakázána konzumace alkoholických nápojů. Myslím si, že to bude prospěšné pro svobodné dvory.
10: Řekla tady na Černé Hoře primátorka Pavlína Špingerová. QRK, bezhotovostní platby pomocí QR kódu jsou čím dál oblíbenější, ale můžou být rizikové. Podvodníci můžou kódy zneužít, přesměrovat platbu anebo ukrást osobní údaje. Při platbách je důležité vždy zkontrolovat příjemce a číslo účtu. Slávisté Tomáš Chorý a David Douděra si dneska vyslechnou od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest za vyloučení v sobotním ligovém derby se Spartou, které se nedohrálo. Nejlepší střelec v soutěži Chorý dostal červenou kartu v sezóně už potřetí a společně s Douděrou ho vedení Slávie vyřadilo z kádru. Včera oba z tribuny sledovali, jak tým v prázdném Edenu získal titul.
12: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
10: Ve východních Čechách nám teď spadne pár menších přeháněk, odpoledne by mělo pršet víc a teploty 12 až 16 stupňů maximálně.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Jestli ještě nevíte, co budete v létě dělat, po 10. hodině vám jeden skvělý tip řeknu. Teď už ale skvělá Sia.

0: Adam Ďurica s hitem Mandolína na Hit Rádiu Černá Hora. Léto se nám pomalu blíží a s ním i chvíle, kdy prostě nechcete sedět doma, ale chcete konečně něco zažít. A právě proto teď na Hit Rádiu Černá Hora soutěžíme o pořádnou dávku adrenalinu ve ski resortu Černá Hora Pec. Ve hře pro vás máme jízdy lanovkou a hlavně sjezd na terénních koloběžkách, takže pořádná horská jízda z kopce a léto přesně tak, jak má vypadat. A zapojení úplně jednoduché, stačí, abyste sledovali náš facebookový profil, kde jsme jako Hit Rádio Černá Hora, a pod soutěžní příspěvek označili někoho, koho byste vzali sebou, a přidat k tomu důvod, proč právě on nebo ona by měli s vámi vyrazit. Více info taky na našem webu hitradiocernahora.cz.
1: Zažij letní dobrodružství se ski resortem Černá Hora Pec. Lanovkami za výhledy, pohrát v dětském parku a pak dolů na koloběžce. To je paráda. Více na skiresort.cz.

0: 10 hodin 24 minut k tomu, tohle byl Robbie Williams a vyladíte čtvrteční hit rádio Černá Hora. Představte si, že ve Svitavách měli opravdu netradiční ráno. Městem si to tam totiž vykračoval bubr. Normálně v ulicích mezi lidmi, jako kdyby si šel prostě zkrátka něco vyřídit důležitýho. Masakr, za chvilku si o tom řekneme více info, tak držte vlnu, jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
2: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích. Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen. Tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem. Díky.
5: Všude dobře? Domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Hradecký Aupark ovládli

0: Legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Pozor, pozor, autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty, na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Co nejdivnějšího jste kdy potkali cestou do práce nebo domů? Ve Svitavách by asi měli docela silného kandidáta. Městem si to tam totiž jedno ráno vykračoval bobr. Normálně po ulicích mezi lidmi a auty, jako kdyby měl před sebou důležitý den a nestíhal schůzku. A samozřejmě tím pořádně zaměstnal i místní strážníky, kteří řešili, jak ho bezpečně dostat zpátky tam, kam patří. A upřímně, člověk si občas vůbec neuvědomí, co všechno musí městská policie během jedné směny zvládnout. Chvíli řeší špatné parkování, pak hledají něčího zablouděného psa a za hodinu nahání bobra po městě. Takže velký respekt všem, kteří tyhle situace zvládají s klidem a humorem a nedovolí, aby ze Svitav vznikl další díl filmu Bobr ve městě. Na Hit Rádiu Černá Hora už teďka další muzika, Divokej Bill a jejich pocit, tak si to užijte.

0: trochu španělštiny na Hitrádiu Černá Hora. Tohle byl skvělej Alvaro Soler do východních Čech. I dnes při čtvrtečním dopoledni pro vás sledujeme ten nejlepší a hlavně nejrychlejší dopravní servis na východě Čech. A přišla nám jedna hlasovka přímo od vás z Kolony.
1: Fronta od České Skalice, to znamená od Hradce Králové, až po Náchod je někde Pokleny. To znamená, že je dlouhá minimálně 3 až 4 kilometry.
0: Děkujeme za zahlášení a kdybyste věděli i vy nějaké dopravní komplikace, tak nám dejte vědět na naší dopravní linku 800 110 100.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: skvělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Hit Radio.
2: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu...

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
0: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
0: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
10: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
11: Hit Radio Černá Hora.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Cyrus s hitem Flowers nám zakončuje 10. hodinu a my se pojďme společně taky podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor si stále dávejte na trase z Harachova na Vrchlabí za odbočkou na Roprachtice. Tady budou probíhat práce údržby na mostě, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Kdybyste měli i vy něco aktuálního ze silnic, vaše dopravní info, volejte na 800 110
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfincar Hradec Králové.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
13: Je tady celá. Novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Královéhradecký kraj připravil 426 milionů korun a to na výstavbu nového pavilonu urgentního příjmu v oblastní nemocnici Trutnov.
14: Původně se předpokládalo částečně profinancování z národní dotace, což však nedopadlo a kraj zahájí stavbu z vlastních zdrojů. Současně v částce schválené zastupiteli není zahrnuto vybavení za zhruba 60 milionů korun, které nakoupí sama nemocnice.
13: Uvedl pro Hit Radio Černá Hora náměstek hejtmana Jan Kříž. Tento projekt zahrnuje nejen urgentní příjem, ale i oddělení ARO a JIP. Původní odhad nákladů byl skoro 340 milionů, ale kvůli rostoucím cenám stavebních materiálů a doplnění projektu o serverovnu došlo k navýšení rozpočtu. Výstavba začne v letech 2027 až 2028 a pavilon bude dokončený do roku 2029. Kromě toho nemocnice plánuje také výstavbu parkovacího domu za víc než 200 milionů. Ten vyřeší dlouhodobé problémy s parkováním. Královéhradecký kraj tak pokračuje v modernizaci svých zdravotnických zařízení a v blízké době začne druhou etapu modernizace oblastní nemocnice Náchod, a to za víc než 1,5 miliardy korun. V Opočně na Rychnovsku vzniknou byty pro děti z bývalého dětského domova Naděje v Sedloňově. Kraj plánuje přeměnu části bývalého internátu na dva byty pro 6 dětí. Rekonstrukce prvního podlaží by měla stát 12 milionů a začít ještě letos. Projekt je součástí krajské transformace dětských domovů, která má dětem zajistit bydlení v menších skupinách. Kromě toho kraj připravuje i rekonstrukci zařízení v Jaroměři za 95 milionů. No a tím končí další novinky Královéhradeckého kraje.
15: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
13: Tak lehčí přehánka v téhle hodině se přežene přes Chrudim, taky Pardubice kolem Špindlu. No a další várku přeháněk čekáme taky odpoledne. Celkově bude ve východních Čechách hodně oblačnosti a nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: Už zítra startuje pardubický majáles a já vám prozradím, jak se na tento skvělý festiák dostat gratis. Už za chvilku.

uprostřed dění. Na našem Instagramu právě soutěžíme o vstupenky na pardubický Máles, který startuje už zítra. Tohle bude akce, kde rozhodně nechcete chybět. Tomáš Klus ze zdravotních důvodů bohužel nedorazí, ale nahradí ho vypsaná fixa, bude taky Ben Kristoval a nebo třeba No Name. A nejlepší na tom je, že k výhře stačí vlastně dvě věci. Sledovat náš profil na Instagramu a napsat do komentářů váš nejvtipnější nebo největší festivalový zážitek. A já vím, že těch historek máte doma určitě dost. Ztracený stan, ztracený kamarádi, 3 hodiny spánku a podobně, takže běžte na náš Instagram, jsme tam jako Hit Radio Černá Hora, protože je velká šance, že vyrazíte právě vy na pardubický Majáles úplně gratis. Teďka už další muzika, Barbora Poláková a Nafrněná, tak pěkné dopoledne.

0: Vojta Kudla. Tak schválně, kolik z vás si teď myslí, že po 80 už člověk jezdí maximálně tak na nákup nebo na zahrádku? Za chvilku vám řeknu o jedné francouzské babičce, která vás vyvede z omylu. Do té doby ale připravené další hity. Jasně, tohle je Los Frequency s hitem The Feeling, ten zazní už za okamžik, tak držte vlnu, jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Kočárův běh, individuální a štafetový závod otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočárovběh.cz.
8: Pozor, pozor, autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty, na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: V Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
12: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
13: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
12: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
13: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
12: zážitků
13: a zábavy.
12: Táta sviští po okruhu,
13: děti si užívají spolujízdu
12: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
14: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
13: Adrenalinovou jízdu najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majetek?

0: L kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: více na aquapalas.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Nick Klubek na Hit Rádiu Černá Hora. Tak schválně, kolik z vás si teď myslí, že po 80 už člověk jezdí maximálně tak na nákup nebo na zahrádku? Tak to byste měli poznat jednu francouzskou babičku, policisté ji totiž zastavili, protože si to na 80 uháněla 160. Ano, dvojnásobek rychlosti a paní bylo 80 let, to je náhoda. A nejlepší byl samozřejmě její důvod, když se jí policisté ptali, co to jako vyvádí, tak na ně jako mrkla a úplně v klidu řekla, že může jezdit takhle rychle, protože má speciální jízdní techniky. A upřímně, já tyhle lidi vlastně s humorem jako miluju, protože zatímco někdo v 80 řeší televizi, křížovky nebo rajčata na zahradě, tak tahle paní evidentně žije vlastní verzi filmu Rychlá zběsile. Takže až vám někdo příště řekne, že věk je jenom číslo, tak si vzpomeňte na tuhle francouzskou babičku. Na Hit Rádiu Černá Hora už teďka ale další muzika, tak pěkné dopoledne do východních Čech přejeme.

0: Věřím tomu, že se někteří z vás točili dokola se skupinou Mirai. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, díky za to. Příští týden dorazí do naší snídaně šampionů skupina Jelen, a to konkrétně v úterý, a povídat se s námi budou o jejich Jelenfestu. Koukal jsem a na východě Čech budou dvě zastávky. 29. srpna v Pardubicích a pak to celé zakončí 18. září v Trutnově. Více info o jejich jízdě najdete už teď na webu jelenmusic.cz. Pro dnešek se s vámi loučí Vojta Kudla, no a po 12. hodině už Jirka Pelnář a jeho srdcovky, tak ahoj!
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.

0: Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
4: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
3: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
5: Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfincar v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
6: Stovky zásahů a 150 let historie. Sbor dobrovolných hasičů Radvanice slaví výročí a vy jste srdečně zváni. Již tuto sobotu v areálu u hřiště. Čekají vás ukázky techniky, program pro děti, občerstvení, vystoupení kapel i večerní překvapení. Těšíme se na vás již tuto sobotu. Hasiči z Radvanic.
7: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
10: A to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pryč DPH! Pryč DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
16: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
17: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
18: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
19: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
18: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
19: Družstevní byty Chlumec.cz.
18: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
20: Hit Radio Černá Hora.
21: Zlepši si náladu.
17: si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, kam nejezděte, pokud nemusíte, tak to do Náchoda. Je zasekaný a kolona má tady víc než 5 kilometrů. Hlavně řidiči kamionů by se Náchodu měli vyhnout, jinak tady v koloně strávíte klidně i hodinu. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 1010.
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfinkár Hradec Králové.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině Česka, to především v neděli. Teploty jsou pro toto období podprůměrné. O víkendu vyšplhají maxima na 11 až 17 stupňů. Nad 20 se teploty dostanou až příští týden. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, a tedy i červencový let premiéra a ministru zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na této akci. Cestování s chronickým onemocněním vyžaduje pečlivou přípravu. Lidé by neměli podcenit léky, potřebné vybavení ani plán pro případ komplikací. Platí to i pro cukrovku. Na co si dát pozor, popisuje diabetoložka Marta Klementová.
12: Součástí přípravy by měl být rozpis léčby, abyste věděli, jak a co máte používat, užívat, píchat si inzulín. Potom mít sebou potvrzení, že jste diabetik. To bývá buď kartička diabetika nebo dokument, ve kterém je něco jako lékařská zpráva.
11: Ve zprávě je pak rozepsaný režim i způsob léčby. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Na Černé hoře vás bereme do Hradce Králové. Tohle musí chtě nechtě vlakový cestující zkousnout. V Hradce Králové totiž kvůli přestavbě nádraží začíná série 5 výluk. Teď je ta první, kdy nejezdí přes den spoje na Slezské předměstí. Přestavba za 10 miliard korun by měla skončit do 5 let.
13: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
0: Deštivo v tuhle chvíli kolem Chrudimi, také v Přelouči, kolem Pardubic. Odpoledne čekáme ve východních Čechách další přehánky a teploty do 16 stupňů Celsia.
14: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
15: Krásné čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 2 minutky, jsem tady, dneska cesta do práce, která mi vždycky trvá maximálně hodinku 10, tak dnes nádherné 2 hodiny a dorazil jsem opravdu minutu před zprávami. Tak pokud i vy dneska bohužel nestíháte kvůli dopravě, nebo jste teď někde zasekaný v dopravě, dejte volume doprava, protože začínají srdcovky, 5 hitů po sobě, který nám 100% zlepší náladu.
14: Hit Radio Černá Hora.
15: A jak jsem tak seděl v té koloně, říkám si, no tak já už to dneska nestihnu, potřebuju slyšet něco, co mi fakt jako zvedne náladu. Tak u mě to jsou vždycky Oasis, tak je posílám i vám. Rok 96.

Teď si říkám ještě, že jsme v Česku a ne ve Velké Británii, protože teď by se klidně mohlo stát, že by mi tady zvonil telefon ve studiu, já bych ho zvedl a tam by byl někdo, kdo by mi nadával pěkně od plic za to, že hrajou Oasis, že nehrajou Blur. Ano, u nás v Česku to tak nevnímáme, ale opravdu ve Velké Británii, tak tam tahle válka, v uvozovkách řečeno, mezi dvěma skupinami, tak opravdu v těch 90. rezonovala extrémně a mezi fanoušky vlastně rezonuje i nadále v 21. století. Tak pojďme do nějakého, řekněme, safe space, to znamená do nějakého, do klidné zóny, jo? Opustíme tenký led a dáme si něco, co vlastně jako v 90. měli rádi úplně všichni. A to je frajer ze Švýcarska, který letos oslavil 58. narozeniny a tenhle hit vydal, když mu bylo nějakých 25. DJ Bobo. To je prostě DJ, který nesmí chybět na žádné retro party a tím pádem ani dnes v srdcovkách. Rok 1993, Somebody Dance With Me.

0: Timbaland na Hit Radio, a to přesně ve čtvrt na jednu, při pohodové čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio jako každý den, nebo respektive každý všední den v pravé poledne. Pět legendárních hitů, které jdou po sobě, a šestý hit, tak ten bude na vaše přání. Mám tady zprávu od Kamči, která píše: ahoj Jirko, je dobře, že jsi stihnul srdcovky, to je super. Mám plno oblíbených interpretů a skupin, ale snažím se chodit na koncerty české muziky. A v poslední době je můj favorit skupina Poletíme. Folk punková kapela z Brna, už jsou 20 let na scéně a nikdo je nehraje. Nenašel by si něco od nich, třeba taková Lokomotiva, to je pecka. A pokud nemáš, tak si to někdy poslechni, ať poznáš, co existuje na české scéně. Kamča, děkuju moc za tuhle zprávu. Poletíme tady nemám, to je pravda, ale je to dobrý tip na to, abych to do srdcovek připravil. A samozřejmě, že já je znám je moc dobře, mám je rád. Párkrát jsem jim dokonce uváděl i koncerty na festivalech a říkal jsem, že prostě ve chvíli, kdy se v té kapele objeví housle nebo banjo a prostě takovýhle nádherný nástroje, tak to dostává úplně jiný rozměr. Takže ano, poletíme zdravým, poletíme připravím a mezi tím si dáme něco jiného českého, co vás taky baví už více jak 20 let a zároveň je to skupina, která také nesmí chybět na českých festivalech. Vanastovy věci a dáme si takovou malou baladu, Kamčo, pro tebe a pro vás ostatní dámy, slečny, ženy. Je to krásná píseň, jmenuje se V princeznách. Jo? Text neposlouchejte, to je jedno, důležitý je, že to je pro vás, protože vy jste přece naše princezny. Tak tady je srdcovka s číslem 3 a vanastovky na Hit Radio.

0: srdcovka je 12.24. Pátá srdcovka byla jenom pro vás, pokud trčíte někde na dálnici v koloně. Já tu D5 jel dneska 2 hodiny a jsem rád, že jsem to na ty srdcovky vůbec stihnul. Takhle vlastně obecně jsem rád, že jsem tady, protože jsem potkal v křižovatce auto, co jelo na červenou. Byla to docela rána. Docela větší. Jak dopadlo moje auto, si můžete kouknout u mě na Instagramu Jirka Pelnář a klidně mi tam napište do komentáře nějaký tip na třeba i vaše oblíbený auto. Já ho mám na totálku, bohužel, tak teď budu hledat teda něco novýho. No a na 777-937-777, tedy WhatsAppový číslo, na Hitrádia, já jsem ke mně do studia, tak zase napište vaši oblíbenou srdcovku, která vás hodí do pohody. Jo? Něco, co vás uklidní. Něco, co vždycky pomyslně stáhne plyn na sporáku, když už v tom kýbli, co tam je, se vám vaří nervy a tečou z toho kýble. Něco, co vždycky vám zvedne náladu a prosím vás uklidní. Jo? Možná, že takhle ve čtvrtek, prakticky na konci pracovního týdne, to budeme potřebovat dneska slyšet úplně všichni. Ještě jednou 777-937-777, za chviličku vám to zahraju jako srdcovku na přání.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí Majland? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku.

0: 100% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
10: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
9: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
10: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
9: zážitků
10: a zábavy.
9: Táta sviští po okruhu,
10: děti si užívají spolujízdu
9: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
11: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auto dokáže. Celá rodina z toho žijem do dnes.
10: Adrenalinovou jízdu najdete na
12: firmanozážitky.cz.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
15: Nákupy v online shop

0: CZ.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
3: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
4: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: tom novém moderním remixu ve 12.37.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio a čtvrteční pravidelné srdcovky. Je tady šestá poslední srdcovka, která je na vaše přání a mám tu zprávu od Tomáše. Čaube Sirko, koukal jsem na to video u tebe na Instagramu a to musela být dobrá rána. Auto na totálku určitě. Taky se mi stalo něco podobného a nikomu se nic naštěstí nestalo. Štěstí v neštěstí. Nakonec platí, jak se říká, jsou to jenom plechy a život máme jenom jeden. Tak pro tebe a pro všechny, kdo v životě zažili bouračku, posílám Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, nevím, jak se to píše, tak je to správně, jasně, máš to úplně správně, Scar Tissue. Nejsem úplný fanoušek, ale tahle píseň mě vždycky uklidní a příjemně naladí. Tak posílám pro všechny, kdo to dneska potřebujou. Zdravím. Co k tomu dodat? Amen. Děkuju. Tak se pojďme hodit do klidu. Tady jsou

0: Shakira nás vzala do zoo ve 3:15 odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte srdcovky, které jsou pro dnešní den u svého konce. Samozřejmě, pokud byste potřebovali větší nášup podobných hitů z 80. a 90. let nebo milénia, tak opět dneska Hit Rádio speciál, Hit Rádio Classic ve čtvrtek mezi 18. a 21. hodinou. 3 hodiny dalších srdcovek. No a zítra opět ve 12. Pokračujeme dál. Do 3. hodiny, co tady budeme spolu, máme ještě spoustu času. Takže vás možná ještě čeká oběd. Co nás čeká určitě, tak je denní výhra v rámci naší velké týdenní hry, kdy už zítra budu rozdávat 10 000 na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. No a k tomu, protože je čtvrtek, tak si dáme taky i náš pořad Nepopulární názor. Tak jsem zvědavej, jak se k tomu dnes vy vyjádříte. Zatím se můžete dát klidně do telefonu číslo 777 937 777. Vložte si to tam jako Hit Rádio, abyste věděli, kam je můžete psát.

0: přímo přidáme Coldplay a nebude chybět ani Adele. Tak buďte s námi. Buďte si trádiem.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
5: Meales Pardubice.
6: Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na meales.pardubice.cz.
7: Tak točíme.
8: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
7: Stop!
8: Co?
7: Showroom na kuchyně.
8: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
7: Berem, díky.

0: Ty s tou červenou židlí.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Eta Extra Slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Izomat stavebniny.
10: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
11: Best Beleza.
10: Nádherná zahradní dlažba.
11: Best Belisima.
10: Dvě úžasné zahradní dlažby.
11: Beleza a Belisima od společnosti Best.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
12: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Adele, Rolling in the Deep, krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, dáme si za chviličku, ještě předtím pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak na trase z Moravské Třebové na Mohelnici za odbočkou na Grunu, 5-kilometrová kolona, stejně tak i v Náchodě za Čáslaví směrem na Žleby se pro změnu srazila dvě osobní auta a projedete jedním pruhem. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: BYD Atto 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfincar Hradec Králové.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: aquapalace.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení. Ten letos zaznamenal rekordní počet přihlášení, doplňuje mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
7: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první tři měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
6: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Policie hledá případné svědky krádeže lebky svaté Zdislavy. Tu odcizil z baziliky v Jablonném na Liberecku neznámý pachatel. Zástupcům církve a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co někoho k takovému činu vedlo. Mluví o ztrátě relikvie s velkou duchovní i historickou hodnotou. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok pak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Hradečtí dobrodruzi mají novou výzvu. Ve člunu vydlabaném z jednoho kusu kmene s plachtou z lipového líka vyrazí na Egejské moře. 450 kilometrů chtějí zvládnout členové expedice Monoxylon během 2 týdnů. 20. června je start a my vám na Černé hoře budeme přát příznivý vítr do té vaší plachty.
9: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
8: Opočno, Náchod, Rychnov, tady můžete vypnout závlahy, máte zalito a další přehánky jsou na cestě do východních Čech. Teploty celkově do 16 stupňů Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
10: Je čtvrtek, venku pořád zima, za týden touto dobou má být nádherně, teploty přes 20, no tak už je to jenom 7 dní, no, tak ono to uteče. Utekl i celý tento týden, dneska už je čtvrtek, zítra pátek, půjdeme domů po práci a před námi víkend, ale ten pátek má ještě trošku jiný význam. Tady na Hit Radio, totiž v pátek mezi 12 a 15 hodinou bude velké finále, ve kterém budu rozdávat 10 000 na nákup a zároveň i prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se přihlásit do hry, najdete na webu hitradio.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.

Krištof a Lolita ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je čtvrtek a zítra teoreticky touto dobou už budete vědět, jestli jste vyhráli 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G pro celou vaši rodinu. Mám celkem 4. Když máte menší rodinu, tak každý budete mít prostě 2 telefony v kapse, pokud máte větší rodinu, tak se nějak budete muset domluvit. Ale jsou 4. I tak je to nádherná cena. Děkujeme za ní našemu parťákovi Tesco Mobile. Jakým způsobem se můžete zaregistrovat do hry, tak to si najdete na webu hitradio.cz. Tam je speciální formulář, kam byste měli napsat SMSku, kterou vám poslalo vaše dítě. Nebo to může být třeba i, já nevím, dítě třeba vašeho bráchy, jo? Jako v tomhle případě. Mám tady denní výhru, kterou budu posílat Kristýně, která píše: ahoj, nejedná se sice o můj vlastní datolest, ale o mého synovce. Rodina měla přijet ke mně na oběd a synovec mi už ráno psal dotaz, co budeme mít dobroučkého na oběd. Tak jsem odepsala, bude polívka, řízky z kaší a jako desert míša řezy. Přejíme se a budeme mít velký břicho jako děda. A synovec mi na to odepsal. Ja, tak velký snad ne, děda si přece nevidí na pindíka.

je Sudy karty, což je rodinná hra, je to karetní hra. Je to karetní hra, o který se fakt pobavíte a poznáte i ostatní členy vaší rodiny tak, jak je možná vůbec neznáte. Takže denní výhra je za námi. Další denní výhra bude zítra ve snídani šampionů mezi 6 a 9.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Za chviličku ještě jedna skupina, která se mi dneska nevyšla do srdcovek, a to skupina Roxette. Moc rád si ji dneska ještě takhle dám a věřím, že vám udělá radost. V srdcovkách tak většinou vám na Hit Radio hrajeme hity z doby, kdy měl jeden tatínek 3 děti. V dnešní době už má jedno dítě, spíš 3 tatínky teda. Ale taková je prostě doba. A jsou rodinný vztahy, které jsou ještě na to rodičovství o něco náročnější. O tom byla řeč dneska ráno ve snídani šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já tam vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam 3.
3: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
4: A ty 2 chlapy můžou jít společně na pivo.
3: Přesně.
4: Jo? Ten jeden tam není sám.
3: A ono vlastně na 3. rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, s kterým, ty vole?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
8: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
9: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
10: Stovky zásahů a 150 let historie. Sbor dobrovolných hasičů Radvanice slaví výročí a vy jste srdečně zváni. Již tuto sobotu v areálu u hřiště. Čekají vás ukázky techniky, program pro děti, občerstvení, vystoupení kapel i večerní překvapení. Těšíme se na vás již tuto sobotu. Hasiči z Radvanic.
11: Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfin Car v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
12: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
13: Dětem místo dárku, dej den ve Fineparku. Finepark, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Finepark nudu zahání.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
15: Co?

0: výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Tak točíme.
8: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
7: Stop!
8: Co?
7: Showroom na kuchyně.
8: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
7: Berem, díky.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Get Loud. 13 hodin, 37 minut, tohle vás probudí, to vám rozproudí krev v žilách, když venku skoro mrzne. Dneska snad už naposledy. No a jestli máte rádi 90. léta, tak já osobně doporučuji podcast, jo?

Dobrý. Venku je celkem 5 dílů, ten první byl například na fenomén MTV, ten aktuální 5. tak ten je zase na Eurodance. Ovšem, který mě třeba bavil jako nejvíc a nedivím se, že má v tuhle chvíli taky nejvíc sklídnutí a poslechu, tak je 4. díl, který se věnuje smrti Kurta Cobaina z Nirvány. Protože to je samozřejmě, jako to je obrovitánská událost a je to obrovský milník, který vlastně ovlivnil spoustu dalších hudebních

opravdu sebevražda, anebo ne. Tak doporučuju, podívejte se na YouTube, najděte si Vypalovačka, poslechněte si i samozřejmě všechny ty díly, ale tenhle čtvrtý za mě fakt jako top, skvělý. Já jsem třeba v týmu, že si myslím, že to prostě celý na něj bylo nahrané, že to neudělal dobrovolně, ale to je můj názor.

0: Jelen, touha a pláč ve 13 hodin 4 a 40 minut. Včera jsme tady na Hit Rádiu řešili dopravní značky, že se občas u silnice tady v Česku objevují takové, které jsme doteď neviděli a přitom jako nejsme úplně neználci. Tak na Vysočině teď mají taky novou super značku, je na ní obrázek sisla. A znamená, to byste neuhodli, pozor sisel. Vážně, pozor sisel má chránit tyhle sympatické hlodavce při migraci před auty. Ono si říká, že třeba když jedete takhle kolem lesa, jedete přes nějaký malý mostík, takže byste měli občas zatroubit, aby ty žáby odskákaly na stranu, jo, protože ty taky migrujou, tak tady asi jako netrubte, jenom prostě pozor, no. Tak máme tady zajímavý dopravní značky, když jsme u toho, tak taky si říkám, že u nás máme hospodu. A tam kolikrát by se taky hodila nějaká dopravní značka. Nemusel by tam být sisel, stačilo by tam okrát, že by tam byl chlap na čtyřech, jak leze po kolenou. Protože občas se tam takovýhle jako podobný vůl najde, který se tam snaží přejít. Tak takováhle dopravní značka si myslím, že by se hodila nejenom u nás, ale v Česku takových míst máme spoustu. Tak šťastnou cestu za volant, za chviličku, nebo za volantem a za volant za chvíli posílám například Linkin Park.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
3: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 90 866.
7: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
9: A to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Pryč DPH! Pryč DPH!
11: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexico jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na meberix.cz.
12: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
13: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
12: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
16: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
15: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
17: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
18: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
19: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
20: A tava!
21: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
21: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
22: Kočárův běh, individuální a štafetový závod Otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočárovběh.cz.
23: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Nový kočky na Hit Radio. Atomic Kitten krátce před 14. hodinou. Před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Díky za to, že voláte. Přímo z kolony mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí za odbočkou na Grunu před dopravním omezením je podle vás kolona dlouhá možná i 4 kilometry. Tak vám přejeme pevné nervy. No a další vaše dopravní info nám volejte na 800 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Matrace za hubičku CZ.
7: Co?
6: Matrace za hubičku CZ.
7: Cože?
8: Matrace za hubičku CZ.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
10: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Třetina prodejců zábavní pyrotechniky nedodržuje nová zákonem daná pravidla. Zjistila to obchodní inspekce, která v prosinci udělala bezmála 200 kontrol. Nejčastějším pochybením byl prodej pyrotechniky nezletilým, nedostatečné ověřování věku při online prodeji, špatné skladování a nelegální prodej ve stáncích. Konzumace piva v Česku klesá, pociťují to také mini pivovary, které loni uvařily meziročně o 8000 hektolitrů piva méně. Situace podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voldřicha souvisí i s tím, že 3 mini pivovary přešly do vyšší kategorie.
18: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
17: Pivo z mini pivovarů se loni podílelo na celkovém prodeji piva ze 2,5%. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko. V aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronz na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval Spartu. Teď se podíváme k nám.
1: Na Černé hoře se dáme hokej. Majitel pardubického Dynama Petr Dědek nabízí extralize až 500 milionů korun ročně za televizní a marketingová práva. Chce ale zrušit baráž a rád by v soutěži viděl i zahraniční klub, třeba ze Slovenska nebo Rakouska. Celkově nabízí za 15 let skoro 10 miliard korun.
19: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
1: Sem tam lehčí přehánka, ale žádný liák není na radaru v následující hodině ve východních Čechách. Oblačno zůstane s teplotami do 16 stupňů Celsia.
13: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek a jsou 2, tak tady máme náš pořad Nepopulární názor. Budeme opět chtít znát vaše stanovisko, váš názor, váš pohled na věc, jo? Mám tady momentálně větu, názor, který spoustu lidí se bojí říct nahlas, jo? Luci, schválně, poslouchej. Řezané květiny jsou vyhozené peníze.
17: nejsou.
0: Jsou.
17: Vidíš, a takhle bychom se mohli dohadovat. Nevím, no za mě, já to mám ráda jednak, já to chápu, tu pomíjivost toho, že vlastně za týden nebo za 14 dnů to vyhodíš,
0: jasně.
17: Ale vlastně do té doby ti to dělá radost, můžeš s tím udělat radost někomu dalšímu, můžeš mu tím říct, že si ho vážíš, že ho miluješ a tak, v takovém případě mu asi pokojovku kupovat tady jako nebudeš.
0: Ale přesně, ale kdy to dává větší smysl, když někoho mám rád, tak mu chci dát květinu, která vydrží na věky.
17: Dobře, jo, třeba ale si tu pokojovku pak nemá kam dát. Ale zase já jsem jenom chtěla říct, že když už koupíš tu kytku a uděláš někomu radost, tak když to potom vyhodíš do bioodpadu,
0: jo, takhle,
17: tak ještě uděláš dobrou
0: věc. Tak to rovnou můžu si to 5 kilo a hodit to do koše. No, hele, co vy si o tom myslíte? Dejte vědět. 777 937 777. Řezané květiny, jsou to opravdu vyhozené peníze, anebo ne? Hitra.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Ve čtvrtek odpoledne posloucháte Hit Radio, tohle byla Lady Gaga a je tady chvíle, kdy si spolu opět popovídáme. Tentokrát na téma nepopulárního názoru, že řezané květiny jsou jenom vyhozené peníze. Jo? Já začnu. Průměrné české domácnosti utratí za řezané květiny kolem 1500 ročně, což je částka, za kterou pořídíte rodinnou večeři. Do Evropy si většina růží dováží z Keni nebo z Ekvádoru, což znamená tisíce kilometrů letecké dopravy pro věc, která vám doma vydrží 5 dní. A teď mi řekněte, že to teda nejsou vyhozený peníze. Koukám tady do zpráv 777-937-777, co vy na to? Tak Jana píše, za mě to opravdu jsou vyhozené peníze. To ať mi chlap radši koupí pořádný flák masa, uvařím a společně se nadlábneme. Jasně, hezky, beru. Akorát se dovedu představit ta situace, ten Valentín, jak všichni kolem dostávají květiny a on přijde a má tam tu vakuovanou svíčkovou. Ale okej, Petra. Je to symbol lásky. Květina rozzáří úsměv a pak i celý byt. Určitě to nejsou vyhozené peníze. Peníze se vyhazují za úplně jiné blbosti. Nám, že nám dělají radost. Další. Lída. Dostat kytku v květináči, to je prostě ostuda. To se nedělá. Zlata píše, tak vyhozené peníze to určitě nejsou, i když někdy koupím růže a druhý den jsou fuč, ale někdy je mám třeba i 3 měsíce. Pustí kořínky a já si je zasadím. Miluju všechny květiny, některé uschnou a jsou stále jako živé. Když někomu koupíme v květináči, za chvíli mu odjede také, takže to je vlastně jako na každým. Jo? Co tady máme dál? Co píšete na 777-937-777? Jo, vyhozený peníze to nejsou. Té radosti, co to nadělá. Hlavně nám květinářkám. Zdraví Lenka. Je, no tak já zdravím do květinářství. No a to je podle mě jako člověk, kdo se tady má k tomu vyjádřit taky. Jo, jsou to teda vyhozený prachy, nebo jako ne? Dejte vědět. 777-937-777. A teď pozor. Tina píše, já souhlasím, že to jsou vyhozený peníze. Můj chlap se naučil mi dávat Lego kitky a ty mi vydrží navždy. Další Lego kitky tady mám taky, což posílal Tom. A říká, hele, omrzne to, vydrží to 3 až 5 dní. Ne, omrzne, omrzí to. Jasně, vydrží to 3 až 5 dní. Zvolil jsem alternativu a ta dělá větší radost a to jsou kitky z Lega. Zajímavý, dobrý. Tak jo, tak jsem sám zvědavej, kam se dostaneme, jestli opravdu to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Klidně mi můžete poslat i hlasovku na 777-937-777. Hit Radio je tady dneska odpoledne v rámci nepopulárního názoru jenom pro vás.

Ve 14 hodin 17 minut dneska řešíme nepopulární názor, velmi ožehavé téma, jestli řezané květiny jsou vyhozené peníze, anebo nejsou. 777-937-777 je telefonní číslo, sem ke mně do studia Hitrádia, kam můžete psát zprávy, posílat hlasovky a vyjádřit svůj názor na věc. Pojďme si o tom normálně otevřeně jako lidi popovídat. Třeba Tomáš, ten píše, hele, 800 korun za růže, za to mám v akci dvě letenky do Milána, kde si ty kytky můžu klidně vyfotit v parku zdarma. Takže za mě to jsou rozhodně vyhozený prachy. Štěpánka, krásný den, já miluju květiny, ale řezané jsou pro mě vyhozené peníze. Květina v květináči mi udělá radost pokaždé, když se na ní podívám. Navíc mohu kdykoliv obměnit květináč a hned je tady nová radost. Spousta takto darovaných květin nyní zdobí i moji zahrádku. Přeju hezký dopoledne. Alex píše, nejsou to vyhozené peníze a nikdy nebudou. Nemám zahrádku, mám byt 2KK a řezané květiny mi dělají větší radost než obrazy nebo fotky. Pokaždé mám byt jinak barevný, pokaždé s jinou náladou a pokud květinu od někoho dostanu a vždy se na něj podívám, tak si na něj vzpomenu a vím, že ten člověk mě, jenom mě, chtěl udělat radost. Taky dobrý názor. Taky dobrý názor. Ale pořád tady převládá to, že a asi nejenom my chlapi se na to díváme prostě z toho pohledu, že zaplatím, nevím, 500 korun prostě jako za věc, kterou přinesu a od té doby, co jí domů přinesu, tak už jenom vadne a pak se prostě vezme a vyhodí. Že to je radost jako na 10 vteřin. Hele, mě tady přišla zpráva, ahoj rádio, tak pozor, vyhozené peníze to určitě nejsou. 500 korun nebo 600 korun za kytku je OK. Můj chlap jde večer do hospody a dá tam klidně 10 kousků. A to je víc než květina za 600. Takže to nejsou vyhozené peníze. Květiny. Jeho jsou, a teď to tady nemůžu přečíst, protože jsem si to nepřečet na začátku, tady bych to musel scenzurovat. Jak bych to asi jako řekl? Ty peníze, které on tam propije, tak doma vyčurá do záchodu. Asi takhle bych to jako řekl. Je to rychlejší než ty kytky, když uvadnou. Tak, další zpráva. Ahoj rádio, květina, která mě osobně doslova posadila na zadek, byla kytka, která se jmenuje Tlustice. Vůbec se mě to nedotklo, ale to je zase úplně jiný téma. To je zase jako téma nás chlapů, že občas jako neumíme vybrat tu správnou květinu, to si taky někdy necháme. Teď řešíme, jestli to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Tak, květinářky, co vy? Mám tady zprávu. Ahoj Jirko, jsem květinářka už 25 let. Hodně lidí vezme radši kytku v květináči, ale krásně uvázaná kytice, nebo kytka, to je umělecké dílo. Zdraví Šárka. Jo, to souhlasím. Je pravda, že občas jako některé ty květiny, tak to si člověk říká, wow, ta fantazie tady, ta opravdu byla velmi upuštěná z uzdy. No krásný. Tak jo, pište dál. 777-937-777. Teď Daniel Polter a Bad Day.

0: sobotu v Pardubicích, pardubický Majáles, a my jdeme volat Dominikovi.
1: Dominik Marek, prosím.
2: Petr Ticháček, Hit Radio Černá Hora. Ondra Novotný, Hit Radio Černá Hora. Dominiku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Dominiku, ty bys rád o víkendu na pardubický Majáles?
1: No tak, jako nebylo by to špatný.
0: Chceme znát jednu fyzickou věc, bez který bys nevyrazil na festiák.
1: No, tak to bych nevyrazil bez telefonu.
0: A proč?
1: No tak, abych si mohl když tak zavolat tak, samozřejmě, když bych nebyl soprej, odjet domů, že jo? Ale musel bych se taky hlásit doma, že jo?
0: Mamince.
1: No, mamince ani tolik ne, aby tam sama byla taky, že jo?
0: A jo, hezky.
2: Ty jsi dobrý koumák, ty to vidíš politicky, ano, tak to má být. No a co nějaká kámoška, partnerka, přítelkyně?
1: Manželka.
2: Jo, pozor.
0: A ty se hlásit nemusíš, ne?
1: No tak ti se hlásit nemusím, to by tam byla asi taky.
0: Celá familie.
1: Tak přesně, musí vypravit autobus a může se jet.
2: Dominiku, ty v tuhle chvíli získáváš dvě stupenky na pardubický Majáles a otázka je úplně snadná. Necháš manželku doma a nebo jí vemeš sebou?
1: No, abych ji vzal sebou.
2: Jo, či ty říkal maminka, jako, a já tě nechci stavět do role maminka nebo manželka.
1: Ne, to určitě manželku, že maminka si to koupí sama.
2: Dominiku, získáváš dvě stupenky na pardubický Majáles, užij si to s manželkou, no a zbytek necháme na tobě.
1: Tak jo, moc krát děkuju.
0: Ať to tágo voláš v co nejlepším stavu.
1: No, tak to možná bude muset volat někdo jiný.
2: Proto tam má tu manželku, ano. Aby pět ráno zavolala tágo.
1: Pěkně.
2: Užij si to, čau.
0: Ahoj.

0: Za 2:03 posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Minulý týden a předminulý týden jsme mluvili o takovém malém pátku, protože před námi byl prodloužený víkend. Teď není před námi prodloužený víkend, ale vlastně pro nás, ale jenom pro chlapy, pro fanoušky hokeje, je tady takový malý sváteční víkend, protože zítra startuje hokejové mistrovství světa.
1: A jo, no tak zaplať pámbu za to, že to vlastně vyšlo na ten pátek, který hrozně paradoxně po těch 3 týdnech nemáme rádi teďka, že jo? Pátek ano, bylo výsostný slovo, který jsme všichni milovali, ale potom, co jsme si ten pátek zažili, že jsme vlastně nic nemuseli dělat. Tak ne, ten pátek zase už nechutná tolik.
0: Zítra bude chutnat, věřím tomu, že spousta už se z vás těší na zítřejší hokejové utkání. Bude to zajímavý, máme mladý tým, takže bude velký očekávání, jak to celý dopadne zítra, a teď já nevím, v kolik s Dánskem.
1: Myslím, že večer, počkej, já mrknu, večer. Ale mám pocit, že hrajeme 20-20, ano, proti Dánsku. A ten pátek bude chutnat navíc, pokud bude vychlazené, že jo, po tom celým týdnu.
0: A tak to může chutnat i čtvrtek.
1: Ty víš, o čem mluvíš.
0: Do ty čtyřky bude chutnat muzika Hozier anebo Riab, anebo No Name.

0: Slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
0: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
0: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
10: Pryč DPH! Pryč DPH!
11: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
21: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: více na aquapalas.cz. Hit Radio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No známe to všichni, nie, alebo áno. Tohle byly No Name na Hitrádiu Černá Hora před 16. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně dálnice D11, 113. kilometr na sjezdu na Jaroměř směrem od Prahy. Tady se srazila dvě osobní auta a částečně brání v provozu. Kolona má asi 2 kilometry, takže opatrně. Pevný nervy a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
7: Je 16 hodin. Krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. V Pardubickém kraji někdo opakovaně pokládá kameny a dlažební kostky na železniční koleje. A to na trase Česká Třebová Praha. Policie řeší tři případy a hledá skupinku dětí. My jsme taky sdíleli fotku od policie na Facebooku a Instagramu. Není teda úplně kvalitní, ale třeba tam děti poznáte. V případě, že ano, nebo budete mít k tomu jakékoliv další info, volejte 158. Místní si stěžují na dělníky z ubytoven, kteří venku pravidelně popíjí alkohol. A tak hradecká radnice zakročila. Město rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejnosti na další část svobodných dvorů. Ještě to teda musí odklepnout zastupitelé.
8: Pro nás je zvyšování bezpečnosti ve vybraných lokalitách velkou prioritou a snažíme se efektivně reagovat na podněty z komisí místní samosprávy, od městské policie, od veřejnosti, ze škol a právě v souvislosti se svobodnými dvory jsme takový podnět dostali a proto jsme také vymezili určité zóny, kde bude zakázána konzumace alkoholických nápojů. Myslím si, že to bude prospěšné pro svobodné dvory.
7: Řekla tady na Černé hoře primátorka Pavlína Springerová. Velké talkabout je teď na sociálních sítích debata o piškotech. Ve velkém se diskutuje, jestli jsou ty propsy zdravější než běžná varianta piškotů. Podle některých ta psí obsahuje méně cukru. Jenže realita je taková, že je to hodně podobný a jde o marketingový trik. Psí piškoty mají 34 gramů cukru na 100 gramů a klasické 38. Takže je to víceméně prašť jako uhoď. No a teď na Černé hoře do NHL. Martin Nečas přispěl dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Koloráda nad Minnesotou 4-3 v prodloužení a postupu do finále západní konference NHL. Avalanche ovládli sérii druhého kola playoff 4-1 na zápasy. 27-letý český hokejista byl zvolen druhou hvězdou středečního utkání.
0: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
7: Víkend bude deštivý s teplotami do 15 stupňů. No, takový je výhled. Ještě se podíváme na pátek, ten bude hodně podobný. Přehánky na většině území, místy bouřky a teploty 11 až 15 stupňů. Na horách pod desítkou.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: My jsme si rozdělali piškoty, takže máme krásné odpoledne. Doufám, že i vy si užijete skvělou muziku.
9: Vůbec nevím, co má proti piškotům, Hanka. To jako si musí...

0: David Kašner, Daylight na Hitrádiu Černá Hora. Posloucháte odpolední show Petr Ticháček kontra Novotný. A jestli chcete aktivovat svaly, o kterých ani nevíte, že je máte, tak pozor, máme tady pro vás jednu super výhru. A to sjezd na koloběžce ve ski resortu Černá Hora Pec.
1: Ano, při tom drncání se to vlastně dá zaktivovat velice dobře ty svaly. No, je to o tom, že oni vás vyvezou lanovkou nahoru a vy si potom na koloběžce sjedete šupem dolů. Soutěžíme o to u nás na sociálních sítích. Já jsem se teďka začetl do komentářů třeba na Facebooku. My se vás totiž ptáme, s kým byste nejraději vyrazili. A třeba Vendula napsala, že určitě se synem celou cestu dolů bych na něj křičela: jeď pomalu! A on by se mi naopak smál, jak jedu já pomalu a snažím se nespadnout a udržet se vůbec na koloběžce. Já si tuhletu paní se synem úplně představuju.
0: Já taky, to je moje mamina, podívejte. Tam někde vzadu. Takže ať už to je syn, dcera, nebo klidně partner, nebo maminka, nebo já nevím, kdokoliv rodiče, prostě tady to může kdokoliv využít. Takže koukněte tam na sociální sítě, do komentáře, jak už řekl Ondra, připište nebo označte člověka, se kterým byste chtěli tady ten zážitek zažít. A taky napište důvod, proč právě on nebo ona.
1: Hlavně na Černou Horu asi kupa z vás jezdí lyžovat a vlastně je to super, že to místo, který si jíždíš běžně na lyžích, teď si jdeš na koloběžce a můžeš si to prohlídnout zase z jiný perspektivy.
0: Z tý andělský.
1: Ano.
0: Krásně z tý horní. Tak jo, tady jsou Atmo Music, taky si dáme Leony, jsme Hitrádio Černá Hora. Užívejte dnešní odpolední show.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za

0: Není Ježíš.
1: To je výborný. Maxi Pesfík. Myslím si, že tohle je znělka, kterou poznáváte naprosto všichni. Vaše děti a možná i vy jste na tom vyrůstali a právě ten dneska slaví 50 let.
0: 50 let Maxi Pesfík. Podle mě jedním z důvodů, proč jsme milovali Maxi Pesfíka, tak je ten specifický hlas Pepy Dvořáka, takový ten zahuhlaný projev, možná vzpomínáte. A pozor, jo, Pepa o tom mluvil, že Fíkův hlas je dílem jedné dlouhé prohýřené noci. Byl to prý dlouhý mejdan a já ráno měl být ve studiu a točit prvního Fíka. Když jsem dorazil do studia a promluvil tím nakřáplým hlasem s trochou kocoviny, tak režisér prý nadšeně zavolal: vy jste se připravoval, Dvořáku, to je skvělé, takhle ten pes bude mluvit. To je prostě úžasný.
1: Podle mě by po 50 letech měli natočit novej, exkluzivní jeden díl, který by se jmenoval, jak Maxi Pesfík kupoval uhlí. To by se strašně hodilo, ne?
0: Určitě teďkon, to je pravda.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích. Tak točíme!
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
5: Co?
6: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
10: ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
10: Mirá.
15: Rybičky.
10: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa,
10: Harley,
15: Tomáš Klus,
10: Xindl X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: trenirkarna.cz.
18: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
17: trenirkarna.cz.
19: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
20: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
19: Fakt?
20: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
19: Tak jedeme.
20: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
19: Kdo má?

0: Náhora Katy Perry a před námi partička Queen.
1: Je to pravda, před námi legendární song The Show Must Go On. A tohle je zajímavý, protože tohle je jedna z mála písní, kterou Freddie Mercury nikdy nespíval naživo. To znamená, že jsme ho nikdy nemohli vidět naživo tyto písničku zpívat, protože vznikla šest týdnů před smrtí Freddie Mercury. A tuto píseň poprvé na veřejnosti zaspíval tenkrát Elton John. A bylo to úplně skvělý. Takže taková malá nostalgie, pojďme si ji dát, protože nejenom tahle píseň, ale show musí pokračovat dál.
0: A vy pokračujte dál, zítra rádiem Černá Hora.
1: Je to tak, legendární Queen, The Show Must Go On, pojďme si to dát.

0: to Dead Dance na Hitrádiu Černá Hora. A já si nemůžu pomoct, mám takový pocit poslední dobou, že Lady Gaga pomalu nahrazuje místo Madony. Madonna byla nezničitelná, nesmrtelná královna popu a už jsem o ní dlouho neslyšel. Nevím, zdali ty, kolego, nesleduješ Madonu?
1: Madonu nesleduju.
0: Madonna Mia, jak to, že ne?
1: Takhle, v jednu chvíli jsme asi všichni sledovali Britney Spears, co vyvádí, že? To je taková, no, jakoby, já to mám v takový trojce. Britney Spears, Madonna a Lady Gaga, nevím proč.
0: Pěkná trojka.
1: No je, no, ale u ty Britney Spears se radši nebudem zastavovat. Ta vyvádí všelijaký kulišárny, ale Lady Gaga se mi líbí, jak vždycky dokáže vyrukovat s nějakým trendem, s nějakou trendy muzikou.
0: A také dokáže celkem šikovně a efektivně propojovat ty, nejenom ty trendy, ale i ty multimediální roviny, to znamená film, muzika, muzikály.
1: Ano.
0: Dělá prostě všechno. Je to skvělá bábovka, šikovná. Teď jsme si ji dali na Hitrádiu Černá Hora a do té pětky další skvělá muzika.
1: John Legend a nebo Linkin Park. Dva rozdílný hudební žánry. Od toho jsme tady, abychom vás na Hitrádiu Černá Hora bavili i muzikou.
2: Hitrádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Všude dobře? Domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
14: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
15: Hit Radio.
16: Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
18: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz.

0: Chytré jen na Hitrádiu Černá Hora krátce před 17. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní, dálnice D11 mezi 102. a 112. kilometrem ve směru na Náchod. Probíhají v levém pruhu práce údržby, jinak koukáme docela pohodička v tuhle chvíli, to je dobře. Pokud ale něco uvidíte, vaše dopravní info, volejte na 800 1100.
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfincar Hradec Králové.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Z Pardubice.
4: Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Královéhradecký kraj připravil 426 milionů korun a to na výstavbu nového pavilonu urgentního příjmu v oblastní nemocnici Trutnov.
10: Původně se předpokládalo částečně profinancování z národní dotace, což však nedopadlo a kraj zahájí stavbu z vlastních zdrojů. Současně v částce schválené zastupiteli není zahrnuto vybavení za zhruba 60 milionů korun, které nakoupí sama nemocnice.
9: Uvedl pro Hit Radio Černá Hora náměstek hejtmana Jan Kříž. Tento projekt zahrnuje nejen urgentní příjem, ale i oddělení ARO a JIP. Původní odhad nákladů byl skoro 340 milionů, ale kvůli rostoucím cenám stavebních materiálů a doplnění projektu o serverovnu došlo k navýšení rozpočtu. Výstavba začne v letech 2027 až 2028 a pavilon bude dokončený do roku 2029. Kromě toho nemocnice plánuje také výstavbu parkovacího domu za víc než 200 milionů. Ten vyřeší dlouhodobé problémy s parkováním. Královéhradecký kraj tak pokračuje v modernizaci svých zdravotnických zařízení a v blízké době začne druhou etapu modernizace oblastní nemocnice Náchod, a to za víc než 1,5 miliardy korun. V Opočně na Rychnovsku vzniknou byty pro děti z bývalého dětského domova Naděje v Sedloňově. Kraj plánuje přeměnu části bývalého internátu na dva byty pro 6 dětí. Rekonstrukce prvního podlaží by měla stát 12 milionů a začít ještě letos. Projekt je součástí krajské transformace dětských domovů, která má dětem zajistit bydlení v menších skupinách. Kromě toho kraj připravuje i rekonstrukci zařízení v Jaroměři za 95 milionů. No a tím končí další novinky Královéhradeckého kraje.
5: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
0: Počasí zítra to bude trošku lepší než v minulých dvou dnech. Připravte se na 13 až 16 stupňů, na horách už nebudou nuly, ale 4 až 8. Ale žádné velké sluníčko, zataženo oblačno, sem tam zaprší.
7: Hit Radio Černá Hora.
11: S vámi je odpolední show na Hit Radio Černá Hora, Ondra a Petr. Teď jsem četl docela dobrý vtip. V noci se mi zdálo o tom, že jsem v práci na předčasu, tak jsem si ráno napsal do výkazu 6 hodin navíc. Hele, úplně v klidu. Tak asi máte krásný, podobný sny.
0: Jsou krásný ekonomický sny.
11: Přesně.
0: Investiční sny.
11: Ano.
0: Tady muzika Imagine Dragons.

0: Máme čtvrteční éter Hit Rádia Černá Hora. Vlastně polovina května a já tohleto období mám rád, protože startují i takový ty různý akce na vesnicích a podobně, kdy se třeba slaví nějaký výročí sboru dobrovolných hasičů a podobně. A mně se to prostě vždycky hrozně líbilo, jenom třeba tou vesnicí projet a vidíš, jak tím všichni žijou.
1: Je to pravda, možná se v tom úplně všichni vidíte, já jsem úplně nasál tu atmosféru, jak o tom mluvíš. A hodí se to, protože tento víkend, konkrétně v sobotu 16.5. v obci Dobré, pozor, proběhne 140. výročí sboru dobrovolných hasičů, takže to už je jako pěkný, to už je úctyhodný. A ten program, hele, klasika, přesně, slavnostní zahájení, nástup jednotek okrsku, potom budou soutěže v požárním útoku okolo rybníka.
0: No, to je přesně ono, že jo?
1: Je super. Bude odpolední doprovodný program, no a večer muzika, samozřejmě folk, anebo divoký byl revival. A tady už to vidím, hele, občerstvení, a to taky miluju. Gulášek, grilovaná kuřátka, salátka, klobásy, langoše, člověče. Jsem se dostal hroznou chuť.
0: Už jsem si to taky našel, už na to koukám. Takže tuhle tu sobotu všechno startuje v obci Dobré, kousek od Rychnova nad Kněžnou, už v 9.15.
1: 140 let sboru dobrovolných hasičů a já bych to možná prostě, jestli slavíte dobrovolní hasiči nějaké kulaté výročí, tak si to pořádně užijte, ať už to bude kdekoliv.
0: A na oslavu si zastříkejte z hadice.
1: Přesně.

0: personál. Posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá Hora, Petr Ticháček, Ondra Novotný. A taky to určitě znáte, sedíte v práci v kanclu, nebo jste obecně v práci, nebo třeba doma u televize a najednou vám někdo, blízký nebo kámoš, pošle fotky, no, jak se válí u moře.
1: Miluju to.
0: A nebo jak se cpe na večeři. Tak teď mě od kámoše přišlo asi 20 fotek z Egypta. Je to, teda, já mu to přeju, je to krásný, je tam s rodinkou a asi 90% těch fotek je od večeře, kde je asi 198 salátů a různý pečinky a různý jídla, prostě všeho možného druhu, chutí, barev, velikostí.
1: No hele, víš, jak to
0: je. A my tady máme hrozně hlad.
1: Boží mlýny melou, ale faraon čeká, jako jo, pozor, v Egyptě zrovna.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Stovky zásahů a 150 let historie. Sbor dobrovolných hasičů Radvanice slaví výročí a vy jste srdečně zváni. Již tuto sobotu v areálu u hřiště. Čekají vás ukázky techniky, program pro děti, občerstvení, vystoupení kapel i večerní překvapení. Těšíme se na vás již tuto sobotu. Hasiči z Radvanic.
5: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
8: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
11: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
10: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
11: Družstevní byty Chlumec.cz.
10: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
15: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
14: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
15: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
14: zážitků
15: a zábavy.
14: Táta sviští po okruhu,
15: děti si užívají spolujízdu
14: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
16: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
15: Adrenalinovou jízdu najdete na
17: firmanozážitky.cz.
18: Jak jezdí automobily nové generace?
17: Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfin Car v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.

0: www.matrace.cz.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: sítě. Prostě, když tě soused štve, tak přejmenuješ svoji Wi-Fi síť, například Karle, připoj se na svůj internet, nebo Karle, stište se v ložnici. Jo, rozumíš?
1: To je krásný dialog, mě úplně napadají takový hlášky, třeba kup si vlastní net, drž krešle. No. Nebo neházej ty vajgly z balkónu. Nedupej jako slon. Ale je teda pravdou, pokud bydlíš v paneláku nebo v nějakým bytovce, tak tam to asi musí být enormní, že jo? To ano. Slyšíš z každé strany, to je tam je příběhu.
0: No hlavně tam je enormně moc Wi-Fi.
1: A když bydlíš v baráku, tak třeba vrtáš v neděli? Vážně? Nebo ani to neskoušej?
0: A jakoby, bralo by se tady otočit, že jo, třeba Milané, stará ti zahejbá.

0: Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu Černá Hora, odpolední show pomalu dobíhá do finiše, ale my v žádném případě nekončíme po 18. hodině Hit Rádio Klasik.
1: No tohle je vlastně aktuální muzika, ale my se budeme vracet klidně 30 let dozadu. Takhle, opět je to tvoje parketa, co já bych do toho kecal.
0: Já bych tentokrát vypíchl pouze jednu kapelu, kterou jsem vždycky miloval a vždycky jsem jí velmi rád viděl, a to je kapela Buty.
1: No, to je
0: po 18. Jasný. Že si to bylo jasný?
1: Úplně jasný.
0: No, a dáme si Krtka.
1: No to je na

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
2: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
1: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
2: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
1: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
7: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
6: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
7: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
6: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Kočárův běh, individuální a štafetový závod Otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočárovběh.cz.
14: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění. čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na D11 na 83. kilometru ve směru do Hradce Králové. Tak tady aktuálně bourala dvě auta v levém pruhu. Počítejte s pomalým provozem. A potom ještě na trase z Moravské Třebové na Mohelnici před Studenou Loučkou. Tady probíhá oprava vozovky. I tady si chviličku počkáte. Vaše dopravní info volejte na 800 110.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás. Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech. Pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová.
8: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Ten zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
7: Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty pouze do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra a ministru zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na akci také. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy vytvořila kolona kamionů přesahující 50 kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu. Uvádí to ředitelství silnic a dálnic na síti X. Provoz zkomplikovala také nehoda.
0: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
7: V noci a ráno zataženo oblačno na Moravě, ve Slezsku a pravděpodobně i na jihu a východě Čech s deštěm. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na západě Čech ojedněle 2. No a den bude opět chladný a většinou zatažený, oblačný, deštivý. Maxima 11 až 15 stupňů.
9: My máme ale na Hit Radio jasno, minimálně v tom, co vám budeme hrát za muziku. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, hezký večer.

jsme se tu všichni sešli, přesně jako zpívá partička Farm All Together Now. Je záležitost, kterou jsme hráli právě teď, a že jsme se tu sešli, to má dobrý důvod. To, abychom odstartovali hudební speciál Hitradio Classic dnes s datem 14. května, tak vám přejeme 9 minut po 18. krásný čtvrtek a budeme vám až do 21. večerní servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nejen zahraniční hity, ale taky ty české. Teď se zavrtáme hodně hluboko pod zem. Krtek se jmenuje legendární skladba skupiny Buty.

0: tohle je Sandy z Pomády, jinak ale Olivia Newton-John. Nejen herečka, ale především zpěvačka. Na své solové dráze představila píseň Physical. To jsme připomněli teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 80. 90. To nejlepší z milénia pro vás máme nachystané. Budeme slavit celebrationy písení skupiny Fun Factory. Slavit budeme to, že je páteční večer a to znamená, že zítra už je pátek, tak pro většinu z nás konec pracovního týdne. Přeju vám, ať vám to s Hit Radiem hezky a hlavně dobře utíká.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Belisima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Belisima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
11: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
10: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
11: Družstevní byty Chlumec.cz.
10: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
16: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
17: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: více na aquapalas.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Three Doors Down, legendární písnička Here Without You. Hlasem skupiny byl Brett Arnold, který letos se předčasně odešel do hudebního nebe. Vzpomínka na něj ale zůstala jenom ta nejhezčí. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Taky při čtvrtku si do uší dáváme to nejlepší od 80. až po milenium. Písnička, o které teď bude řeč, která teď dostane ve vysílání prostor, vznikla už v roce 1979. Jmenuje se Gloria a tehdy za ní stál italský zpěvák Umberto Tozzi. V roce 1982 ale dostala z brusu nový hudební kabátek od americké hvězdy Laury Branigan. Mimochodem ten anglický text pro Lauru výrazně změnil význam. Místo romantické italské verze je píseň spíš o ženě, která utíká před samotou a vnitřní krizí. Doufám, že vy něco takového aktuálně neprožíváte a že vám tahle píseň jenom zlepší náladu, protože potenciál na to hudebně rozhodně má. Rozjařená veselá skladba, plná pozitivních nástrojů a tohodle skvělého beatu. Taky velká stálice na retro a oldies party i v dnešní době stále velmi populární. Tak připomínáme.

0: Gentour patřili mezi největší československé poprokové kapely druhé poloviny 80. let. Vedle Týny hodně rezonovaly taky písně Proklínám, Všechno bude fajn, Uličnice. Ten hlas, který jste slyšeli, ten patří zejména Janku Ledeckému, který tady startoval svou kariéru. Ladíte Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic, hrajeme jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. A na chystanou máme taky partičku ISMC. Tohle taneční záležitost, písnička It's a Rainy Day. I tu pro vás máme playlistu připravenou, stejně také skupina Morčíba nebo Cyndi Lauper do konce hodiny zazní.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Tak točíme!
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové,
9: jdeme na hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů,
8: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
12: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
13: Zkuste si dát minutku klidu.
14: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
15: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
16: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: pozitivní je Cyndi Lauper. Na Hit Rádiu nás dovedla až k 19. večerní. That's what I think. To jsme hráli v hudebním speciálu Hit Radio Classic.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5. Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
0: Pro lepší náladu vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

vždycky, když se řekne vem, možná vám jako první vstane na mysl jejich vánoční píseň, ale ne, tu jsme teď nehráli, hráli jsme Wake Me Up Before You Go Go. Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. Doufám, že máte pohodový čtvrtek s datem 14. května, že si užíváte večer. My teď je trošku přitvrdíme, nachystanou máme totiž skupinu Nirvana. Smells Like Teen Spirit. To je nejikoničtější skladba grungeové éry a asi největší hit kapely Nirvana. Písnička vyšla v roce 1991 na albu Nevermind. No a prakticky přes noc udělala z alternativního roku mainstream. Najednou se všude objevily flanelové košile a zkreslené kytary. Ten název Teen Spirit vznikl víceméně náhodou. Má to takový hezký příběh. Kamarádka Kurta Cobaina, zpěváka skupiny Nirvana, totiž na zeď napsala větu Kurt smells like Teen Spirit. No a Kurt Cobain si myslel, že jde o revoluční slogan. Ve skutečnosti Teen Spirit byla značka deodorantu. No a tak se dopsal celý název songu Smells Like Teen Spirit. Ten hrajeme právě teď. Ikonické kytary, tak si to pořádně vychutnejte. Teď

0: určitě trápit byl hit, který jsme hráli právě teď. A vystřídá ho slavný mashup single Dua Pet Shop Boys z roku 1991. Zajímavostí je, že spojuje dvě úplně odlišné skladby Where the Streets Have No Names od U2 a klasiku Can't Take My Eyes Off You od Frankie Valli. Pet Shop Boys byli mistři ironického a chytrého popu, vzali monumentální, téměř posvátný stadionový rock od U2 a překlopili ho do tanečního synthpopu a klubové estetiky začátku 90. let. Mimochodem vznikl i poměrně vtipný klip, je to taková lehká parodie na slavné Los Angeleské vystoupení U2 na střeše při natáčení videa Where the Streets Have No Name. To je pro ně velmi ikonický videoklip, který určitě budete mít někde vzadu v paměti. A tohle už je ta druhá píseň. Can't Take My Eyes Off You. Takže dva v jednom, už je za chvilku na Hit Radio.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.

ale unikátní spojení dvojice Whitney Houston a Enrique Iglesias. Zamilovaná věc, Could I Have Kiss Forever. Rok 2000, tedy jsme se pohybovali přesně na hranici milénia. Mimochodem, tahle deska se objevila u Whitney Houston na Greatest Hits výběru. Tak jsme tedy vzpomínali, no a vzpomínat teď budeme taky na tu domácí tvorbu, nachystaná je skupina Lucie. Jsem skoro.

0: tuhle fantastickou věc se postaral Holly Johnson, Americanos. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia vám hrajeme až do 21. večerní. Na chystanu máme taky partičku a písničku, kterou určitě dobře poznáte. Las Ketchup, španělské dívčí trio, které se celosvětově proslavilo obřím hitem Asere. Tohle byl rok 2002. Holky byly sestry, pocházely ze Španělska. Mimochodem, dcery hudebníka známého jako El Tomate. Právě odtud jejich název Las Ketchup. I takové budou příští minuty na Hit Radio. Těšit se můžete třeba na písničku Words. F.R. David se taky přihlásí o slovo. Hit Radio.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava S hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
6: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.

0: naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Hey, this is Ava Max. All the hits.
3: Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, pokračujeme dál v tom nejlepším z 80. 90. a milénia. Michal Pospíchal s vámi, hezký večer.

Baker, to je ikonický hit Donny Warwick. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, ještě necelou hoďku, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Je pravda, že poslední dny nás úplně tropické teploty nehitují. Jsme rádi, že už se to letní období nicméně blíží a můžeme do playlistu zařadit Summer Jam.

Hits Like That, to jsme hráli na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomínali to nejlepší z našeho hudebního archivu. Pro lepší náladu budeme hrát Happy People. Hitovka projektu Mr. President. Ani tohle si ve čtvrtek večer nemůžeme odpustit. Tak

projekt Skupina Zoo a hit číslo 1. Už se blíží čas sluhu. Tahle písnička královala éteru v roce 1991. Rock kombinuje s folklorními prvky. Možná jste to taky zaznamenali, až mystické středověké motivy. Teď něco z milénia. V roce 2000 Destiny's Child, kde zpívala třeba Beyoncé, nahrali soundtrack pro film Charlieho andílci. Písnička se jmenuje Independent Woman a hrajeme ji právě teď na Hit Radio.

Dance in the Stream. Tahle věc se nikdy neoposlouchá. Na Hit Radio nám dělala společnost dvojice Kenny Rogers a Dolly Parton. A tohle taky dobře znáte. Irská partička YouTube, Angel Ebono Vox, legendární hit Mysterious Ways. I tímhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám hrajeme ještě do konce hodiny.

hudební speciál Hit Radio Classic, který nicméně dospěl do svého konce, tak díky, že jste u toho i dnes byli s námi. Doufám, že jste si vychutnali to nejlepší z 80., 90. a milénia. Servírovat to nejlepší z našeho hudebního archivu vám budeme zase zítra při pátku úderem 18. hodiny. Hezký večer s dalšími hity Hit Radio.

0: www.hezčiny.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.

0: Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Černá Hora. Hit Radio Černá Hora.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem, díky.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.

0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: Proto.
1: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Coopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.

0: točíme.
1: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
0: Stop!
1: Co?
0: Showroom na kuchyně.
1: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splnějí vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
0: Berem, díky.
2: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.

Hit Rádio Černá Hora. Tohle vám hrajeme nově.